Mě se ztratilo, stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

Večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí žil,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení téhleté dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou, goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme ty nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně, můžou být teploty nad nulou, a omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá listy, vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. Jo, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového belhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit z hora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
1: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
2: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
1: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
2: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
1: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Po kolikáté už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
2: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
1: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
2: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
1: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
2: Asi jedna z nejstarších a možná i největších.
1: No. No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
2: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
1: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
2: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
1: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
2: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
1: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
2: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
1: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké

0: druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
1: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
2: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníku na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: životě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat Antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastian Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastian Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David a v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Městská nemocnice v Sušici zřídí sociálně zdravotní lůžka. Město Touškov na Plzeňsku si obnoveným pohřebním průvodem připomene průmyslníka Štárka. Hokejisté Plzně další výhru nepřidali. A dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Pěkné sobotní ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Sušická nemocnice vytvoří od listopadu 16 sociálně zdravotních lůžek. Dohodla se na tom se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Na financování se kromě pojišťoven podílí také pacient. Další část nákladů pokryjí sociální dávky. Jednatel Sušické nemocnice Roman Vančura vysvětluje, v čem jsou právě sociální zdravotní lůžka výhodná.
2: Hospitalizace by neměla trvat déle než 3 měsíce, po kterou to zdravotní pojišťovny hradí. Pokud trvá déle, tak se tam musí dokládat, že trvá ten zdravotní důvod a velmi často je to na individuálním posouzení, jestli je tam zdravotní ještě nebo sociální důvod pobytu.
0: Nová sociálně zdravotní lůžka vzniknou v části pro dlouhodobě ležící pacienty, kde naopak 8 míst zanikne. Ve městě Touškově na severním Plzeňsku dnes lidé ukládají ostatky významného místního průmyslníka 19. století Jana Antonína Štárka. Dopolední mši svatou v kostele svatého Jana Křtitele vystřídá slavnostní průvod s horníky a kapelou, který zamíří k restaurované rodinné hrobce.
3: Tam návrat ostatků do zrekonstruované hrobky pod kaplí svatého kříže předcházel podrobný antropologický výzkum. Vědci při něm našli třeba snubní prsteny nebo vzácnou renesanční medaili. Hrobka i kaple se po skončení pietního obřadu ve 14 hodin poprvé otevřou veřejnosti. Z města Touškova na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Letošní rok je zatím třetí nejsuší za posledních 65 let. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku pouze v letech 2003 a 2015. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nedostatek srážek je podle něj patrný i v oblastech, kde obvykle prší nejvíc. Z horských oblastí je na tom nejhůře Šumava. Nejvíc srážek ve vyšších polohách naopak zaznamenaly Krkonošské stanice, Dvoračky a Labská Bouda. Rusko večer pokračovalo v dronových náletech na Kyjev a Kyjevskou oblast. Proudové drony mimo jiné zasáhly další velkosklad léků nedaleko ukrajinské metropole.
4: U Kyjeva schořily sklady společnosti Venta, jednoho z největších distributorů léků na Ukrajině. Firma zásobuje lékárny léky od více než 400 výrobců, jak z Ukrajiny, tak ze zahraničí. V podvečer Rusko znovu zaútočilo dronem na jižní most v Kyjevě, informoval starosta města Vitalij Kličko. V Charkově byli v důsledku dronového útoku zraněni 3 lidé, uvedly charkovské úřady. Večer ruský dron narazil do bytového domu v centru Dnipra a zranil nejméně 4 lidi, potvrdila oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Plzně po 3 výhrách nebodovali. V 7. extraligovém kole prohráli na ledě Pardubic 2-4. Západočeši přitom zvládli dobře první třetinu a ve druhé se dostali do vedení, pak ale inkasovali v oslabení. Pokračuje střelec prvního plzeňského gólu, útočník Adam Měchura.
5: Věřili jsme si, že tady můžeme něco uhrát. A my jsme se na to připravovali, na ten zápas, a myslím, že máme s Pardubicmi docela dobrou bilanci, takže jsme se na ně věřili. A když jsme to plnili, tak nám to vycházelo a pak přišly fauly a dali jsme jim přeslovky a to rozhodlo.
0: V dalších zápasech Třinec porazil Litvínov 3-2, Karlovy Vary vyhrály ve Vítkovicích 3-0, Hradec vítězil v Kladně 4-3 po nájezdech, Kometa porazila Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech a Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0.
1: Počasí.
0: Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, jinak jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, ojedinělé až 24 a na horách do 20 stupňů. Povane slabý, proměnlivý, postupně jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, přes den místy až dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V těchto chvílích nemáme ze silnic v regionu hlášené žádné mimořádné události, jezdí se plynule a bez dopravních nehod. Platí to zatím i pro dálnici D5. I přesto buďte za volantem opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, dnes je sobota, 3. října, dobrý den. Co byste dělali s vyhraným milionem? Tak tuto otázku položíme dětem, co nevidět v naší anketě Ahoj rádio. A do půl páté, nebo už šesté, nás čeká ještě poněkud, řekl bych, vážnější téma. Vymáhání dluhů za pojištění čekají velké změny. Ministerstvo financí chce vynechat soudní exekutory. Agendu brzy převezme finanční správa. Novinka ušetří peníze jak dlužníkům, tak i pojištění. A co na to exekutorská komora? Ta s tímto plánem ostře nesouhlasí. Všechny detaily vám povíme po 17:15.
1: Dobré ráno a on.

0: Co byste dělali, kdybyste vyhráli milion?
1: Okamžitě bych běžel do krámu.
2: Koupil bych statek.
3: Koupil bych si bouráka.
4: Koupil bych si dvě kola.
5: Koupil bych si limuzínu.
6: Koupila bych si bazén.
7: Udělal bych si v baráku větší luxus.
8: Koupila bych koně.
9: Já bych jel do Ameriky.
10: Koupil bych si televiz.
11: Zaděl bych se na Mars.
12: Ahoj, rádio!
13: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Je čtvrt na šest, tady je Český rozhlas Plzeň. Dobré ráno. Vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění by se mělo změnit. Ministerstvo financí plánuje agendu ze soudních exekutorů převést na finanční správu. Mělo by to být levnější. Exekutorská komora s tím ale nesouhlasí. Za pár minut povíme víc.
1: Počasí.
0: Teď ráno čekejte hlavně v severní polovině kraje i mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude jasno nebo skoro jasno. Teploty odpoledne vystoupí na 20 až 23 stupňů, ojediněle může být až 24 a na horách naměří maximálně okolo 20 stupňů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Chtěl bych napsat báseň.
1: Český rozhlas Plzeň.
2: Co by ti šla k tělu?
1: Rádio vašeho kraje.
2: Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň. Co by ti šla k pleti?

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Skupina Činasky a báseň v 5 hodin 19 minut v sobotním dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Dluhy na sociálním a zdravotním pojistném už by nemuseli vymáhat soudní exekutoři, jako tomu je dnes. Ministerstvo financí je chce od roku 2028 nahradit pracovníky finanční správy, kteří by agendu převzali. Od změn si ministerstvo slibuje mimo jiné i finanční úspory, a to jak pro zdravotní pojišťovny, tak pro samotné dlužníky.
1: Dnes při vymáhání využíváme kombinaci vlastních nástrojů daňové exekuce a soudních exekutorů. Současné nastavení považujeme za funkční a efektivní.
2: Říká za Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu mluvčí Elenka Mazurová. Od roku 2028 by nově měla dluhy vymáhat finanční správa. Podle mluvčí ministerstva financí Gabriely Krušinové to zvládne levněji.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
2: Změny se ale nelíbí exekutorské komoře. Podle jejího prezidenta Jana Mlynarčíka mimo jiné proto, že někteří exekutoři přijdou o zakázky.
4: Z přibližně 140 soudních exekutorů v Česku jich vymáhá pohledávky zdravotních pojišťoven asi 30. Ti nepochybně přijdou o část své práce. Skutečné a mnohem širší důsledky ale pocítí celá společnost.
2: Klesne podle něj například efektivita vymáhání. Finanční správa totiž na rozdíl od soudních exekutorů může využívat jen zlomek nástrojů. Zpravidla se omezuje jen na blokaci peněz na bankovním účtu nebo srážky ze mzdy, dodává Jan Mlynarčík.
4: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadly její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: S tím ale Gabriela Krušinová z ministerstva financí nesouhlasí.
3: Finanční správa je na převzetí této agendy odborně, technicky i personálně vybavena a její kapacity umožní efektivnější správu pohledávek i jejich celorepublikové rozložení. Obavy z poklesu efektivity nebo miliardových výpadků příjmu zdravotních pojišťoven proto nepovažujeme za důvodné.
2: Zdravotním pojišťovnám každopádně současný stav vyhovuje. Například pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, suverénně největší zdravotní pojišťovnu v zemi, je klíčové zachování alespoň současné úrovně vymahatelnosti pohledávek.
5: Konkrétní dopady případného převodu vymáhání nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění na finanční správu bude možné objektivně vyhodnotit až po schválení finální podoby legislativy a nastavení jednotlivých procesů.
2: Říká mluvčí Lucie Miarková. VZP loni zahájila daňové exekuce dohromady za téměř 6 miliard korun. Vymoct se jí podařilo asi 1,5 miliardu. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňské hejtmanství získalo souhlas stavebního úřadu na přestavbu bývalých městských lázní v Plzni na západočeskou galerii. Aktuálně čeká, až bude rozhodnutí stavebního úřadu pravomocné. Kompletní přestavba městských lázní vyjde na 2,5 miliardy korun a skončit má do konce roku 2029. Sušická nemocnice vytvoří od listopadu 16 sociálně zdravotních lůžek. Dohodla se na tom SVZP. Na financování se kromě pojišťoven podílí i pacient a další část nákladů pak pokryjí sociální dávky. Nová sociálně zdravotní lůžka vzniknou v části pro dlouhodobě ležící pacienty. Studenti Plzeňské lékařské fakulty dnes pořádají Medfest, letos poprvé pro veřejnost. Součástí akce jsou například hudební vystoupení, simulace dopravní nehody anebo lékařský slam poetry. Festival se uskuteční v areálu Lékařské fakulty v Plzni na Lochotině od 12:30 až do 22 hodin. Nelegální sraz tuningových vozidel z celé Evropy se má dnes přesunout do Brna. Už včera se příznivci speciálně upravených aut jeli do Prahy. Akce se zúčastnilo asi 1000 vozidel. Podle policie, která na místě hlídkovala, se akce obešla bez vážnějších incidentů. Hokejisté Plzně další výhru v nejvyšší domácí soutěži nepřidali. V 7. extraligovém kole prohráli na ledě Pardubic 2-4. České fotbalisty čeká dnes třetí zápas Ligy národů. Ve Španělsku nastoupí proti úřadujícím mistrům světa. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. A ještě počasí. Dnes čekejte zpočátku mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23, ojediněle až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 stále platí zúžení vozovky těsně před Prahou. Projíždějte úsekem opatrně, jinak zatím nemáme hlášené žádné mimořádné události ze silnic v regionu, a to včetně dopravních nehod. Přejeme řidičům i nadále šťastnou cestu.

0: Na vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Po zprávách Andreje Samešové vám příjemné sobotní ráno přeje 2,5 minuty po 6:30 Ondřej Kapic. Na západě Čech není právě běžné, aby tu někdo spojil svůj profesní život s cirkusem, natož novým cirkusem. Odvahu zkusit to a dokonce profesionálně našla Eliška Fajlová, kterou vám už za chvíli představíme.

0: náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Tentokrát vám představíme Elišku Fajlovou z karlovarského cirkusu CRS. Jde o takzvaný nový cirkus. Jeho představení s akrobatkami na obručích mohli vidět lidé třeba na zámku v Trpístech nebo na světelném festivalu Varizáří. A kdo je vlastně principálka Eliška Fajlová?
2: Já bych se asi popsala jako takovou stvořitelku nevšedních světů. Ať už je to jarmark nebo nový cirkus, tak mě nesmírně baví vytvářet nějaké chvilkové pomyslné světy, které nám vnesou do života něco trošku jiného, nějakou novou atmosféru, nějaké jako magično, fantaskno, nebo prostě něco, co nás na malý okamžik přenese do takového světa fantazie.
3: Elišku Fajlovou mohli vidět v minulých letech lidé třeba na mnoha poutích a trzích a historických oslavách, tu u stánku s miniaturními šperky, které si sama vyráběla, tu s historickými kostýmy, tu na chudách, onde na představení s ohnivými koulemi. A aby toho nebylo málo, tak si založila cirkus, tedy přesněji nový cirkus. Jak na to došlo?
2: Ona to byla taková průběžná cesta přes historický šerm, ohnivá vystoupení, přes nějaké kejkle jsem došla až k tomu, že existuje svět nového cirkusu, který spojuje dohromady všechny věci, které mě nadchly od nějakých výzev, adrenalinu, až po krásný, pestrý a barevný svět.
3: Vy na to magično a fantaskno nejste sama.
2: Těch lidí, kteří mi pomáhají spolek Cirkus Cérec držet pohromadě, je strašně velká spousta. Od těch dospělých, skvělých kolegyň, které to se mnou táhnou roky, až po nové lektorky, přes kurzistky, které se dostaly do teens věku, které jsou těmi největšími tahouny a vlastně tou energetickou základnou nového cirkusu, až po skvělé rodiče, profesionální, produkční, zvukaře, techniky a v neposlední řadě důležité tím partnerem nového cirkusu určitě spolek Pro tebe Life, se kterým sdílíme tuhnický výměník.
3: K nejviditelnějším spolupracovnicím patří dívky, které se naučily zavěšovat na šály, balancovat na obruči a předvádět kreace na hranici fyzikálních možností. Jak se schání?
2: Tyto mladé akrobatky se rekrutovaly právě z našich kurzů.
3: Vy jste měla vždycky vaše aktivity jako koníček, konec konců i vedení nového cirkusu. Co vás přivedlo k tomu, aby se ty koníčky, které jste spojila, staly vaší profesí? To chtělo možná větší odvahu, než zkusit balancovat na obruči.
2: Ano, a ten největší impuls bylo opravdu to, že se v Karlových Varech objevil tuhnický výměník a já jsem měla to štěstí, že jsem byla při tom a že jsem směla do toho prostoru vstoupit se svými aktivitami. Přijde mi, že jsem takový jednorožec, že uživit se na volné noze v Karlovarském kraji kulturou je skutečně výzva, ale při skromných životních nákladech to není výzva nesplnitelná.
3: Jaká tady byla ta vaše první profesionální sezona, kde a s čím mohli lidé Cirkus Cérez v Karlovarském kraji vidět?
2: On ten příběh se profiloval velice pozvolná, to nebylo takové velké hop, takže předtím jsme fungovali jako ohnivé divadlo Ignis, začalo to tedy těmi ohnivými vystoupeními, kejklemi, pak jsme zařadili postavy na chůdách a tak jako přirozeně se to překulilo z těch malých kurzíků, kdy jsme měli prostě v jedné třídě jakoby 12 dětí do nějakých pravidelných víkendových akrojamů pro dost spělé, jedna věc nabírala druhou, takže já si myslím, že by se dalo říct, že za cirkusem CRS je vidět nějaká konkrétní už pětiletá cesta. Teďkon nejčerstvější zážitek byla určitě naše účast na světelném festivalu Varizáří.
3: Konstatuje lektorka a principálka cirkusu CRS Eliška Fajlová. No a dostali jste se i na vyhlášený festival Letní Letná.
2: Byli jsme součástí Teens Cirk Kabaretu.
3: Co ještě chystáte do konce roku a na rok příští? No a musím se zeptat hlavně na to, jestli se budete opět o Vánocích stávat andělskou bytostí s křídly na chudách.
2: My se po dobu adventu staneme přímo andělskou chudařskou armádou, takže nesmírně se těšíme, až se rozletíme do všech možných i nemožných měst. Čekají nás taky plesy a prezentace.
3: Poznamenává Eliška Fajlová, kterou posluchači mohou vidět také co by anděla. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: sobotním dobrém ránu, 5:45, doznívá kapela Bee Gees. Jak dnes bude?
1: Počasí.
0: Ráno čekejte hlavně v severní polovině kraje i mlhy nebo nízkou oblačnost, jinak bude jasno nebo skoro jasno. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů, ojediněle až 24 a na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Od 10 do 16 hodin se v muzeu doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech uskuteční tvořivá dílna pro dospělé a starší děti. Výroba šitých broží z korálků. Akce se koná u příležitosti výstavy Dotek secese, móda přelomu století, která v muzeu potrvá do 17. ledna. Ve skanzenu Chanovice v objektu Stodoly, původem z usedlosti Příkosice, si od 15 hodin můžete vychutnat loutkoherecké představení Čert a Káča. Na vrchu Krasíkov se od 10 do 18 hodin odehraje 24. ročník slavností jablek. V Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem vystavují houby. Během výstavy je k dispozici i mykologická poradna. Akci můžete navštívit dnes a zítra vždy od 10 do 16 hodin. Pojďme do Přeštic. Na tamním Masarykově náměstí se od 13. do 22. hodiny uskuteční Přeštický festival vína. Festival nabízí vína od 18 vybraných moravských vinařů. Nechybí ani gastrozóna a hudební program. Vodní hrad Švihov dnes a také zítra hostí akci Papírový patlák, která je určená všem milovníkům papírových modelů a jejich stavby. Součástí je i modelářská dílna pro veřejnost od nejmenších dětí až po nejstarší seniory. Dílna je dnes otevřená od 9 do 15 hodin, zítra pak od 9 do 12.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň. Jak?

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň zahájila v areálu na Světovaru stavbu dalších bytových domů. Tisíce upravených aut z celé Evropy se sjeli do Prahy na nelegální sraz. Lezec Adam Ondra skončil v soutěži Rockmaster druhý. A dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje pěkný sobotní den Andrea Samešová. Dalších 68 nájemních bytů vyroste v areálu v Plzni na Světovaru. Město tam zahájilo stavbu 4 spojených domů. Hotovo bude za 2 roky a projekt přejde na 418 milionů korun. Část nákladů pokryje úvěr a také dotace od Státního fondu podpory investic. Novou výstavbu popisuje za zhotovitele Radim Smékal.
2: My máme v rámci bytového domu Světovar těch bloků A1 až A4, tak v celku rozmanitou fasádu. Je to vlastně kombinace zelené fasády, dřevěné fasády a klasické omítkové fasády. Ta skladba bytů je od 1KK pro 3KK, včetně teda společného parteru pro komerční jednotky a společných předzahrádek.
0: V areálu Světovaru už Plzeň 2 bytové domy dokončila. Vzniklo celkem 74 bytů různých velikostí. Část z nich získají zdravotníci, hasiči nebo učitelé. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit také v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Dvě komentované prohlídky dnes nabízí Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Akce se uskuteční v rámci Dne architektury. Jedna prohlídka je spojená s ukončením výstavy nazvané Amazonka čtvrt století od objevu pramenů českými expedicemi. Začátek je ve 14 hodin, říká průvodkyně Hana Fričková.
3: Profesor Bohumír Janský přiblíží dramata i úspěchy vědeckých výprav do peruánských And a představí příběh expedice v roce 1999, kdy označili řeku Karua Santa za hlavní pramen Amazonky. Poté navážeme prohlídkou výstavy Hanuš Zápal, architekt Plzeňska, bez kterého by Mariánská Týnice možná už nestála.
0: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel také vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby to nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
0: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase.
1: Sport.
0: Sedminásobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v arku druhý. Ve finále prohrál s domácím Italem Schenkem, který mu tak oplatil loňskou porážku v souboji o zlato. Adam Ondra prohrál o necelou sekundu a jak sám uvedl, italský soupeř byl prý letos nad jeho síly.
5: Filip Schenk byl letos hodně silný. I na obtížnosti se hodně posunul, ale myslím, že ten větší fyzický fond působil, že se s ním opravdu dneska závodilo hodně těžce.
6: Každopádně myslím, že závod to byl skvělý, já jsem měl trošku obavy, jestli to nějak zvládnu zdravotně, už přes týden se cítím poměrně nachlazený, naštěstí jsem se ve finále cítil dobře.
0: Hokejisté Plzně další extraligovou výhru nepřidali, v 7. kole prohráli na ledě Pardubic 2-4.
1: Počasí.
0: Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, přes den jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 24, na horách do 20 stupňů. Fouká slabý proměnlivý, postupně se změní na jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, přes den už dobré, aby o jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Silnice v regionu jsou zatím průjezdné plynule a bez omezení. Na dálnici D5 stále počítejte s omezením u Heřmanovy huti a také u Ostrova u Stříbra a ještě platí zúžení vozovky před Prahou. Buďte proto za volantem opatrní.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Šest hodin, pět a půl minuty, příjemné ráno, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Co zajímavého v historii přinesl 3. říjen, to vám už za pár minut prozradí Petr Jungmann. A potom zamíříme na led. Plzeňští hokejisté v Pardubicích bohužel neuspěli. Dobrá první třetina na body ale nestačila. Rozhodli přesilové hry a Roman Červenka. Všechny sportovní detaily máme pro vás připravené po 6:45.
7: Dobré ráno.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
5: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
4: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
5: Obě mužstva jsou již na hřišti.
4: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmé, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.

0: Hezké ráno, 2 minuty po 6:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne očekávejte místy mlhy nebo nízkou oblačnost, po jejich rozpuštění pak bude většinou jasno nebo skoro jasno. Odpolední teploty do 23 stupňů, na Plzeňsku ojediněle až 24 a na horách naměří od 18 do 21 stupňů Celsia.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Krištof, 5:30 po 7:15, vám všem hezké dobré ráno. Hokejisté Plzně po 3 výhrách nebodovali. V 7. extraligovém kole prohráli v Pardubicích 2-4. Záporočeši odehráli dobrou první třetinu, ale to na body nestačilo. Dynamu pomohly znovu přesilové hry a také znovu zazářil vedoucí muž kanadského bodování Roman Červenka. Pokračuje redaktor Ota Gutwirth.
1: V první třetině zaskočila Plzeň Pardubice dobrým pohybem a nepouštěla soupeře do vyložených šancí. Víc dodává střelec prvního plzeňského gólu Adam Měchura.
2: Věřili jsme si, že tady můžeme něco uhrát. A my jsme se na to připravovali, na ten zápas, a myslím, že máme s Pardubicemi docela dobrou bilanci, takže jsme se na ně věřili. A když jsme to plnili, tak nám to vycházelo.
1: Od druhé třetiny se ale domácí zlepšili. A i když prohrávali, tak vývoj zápasu otočili. Pokračuje asistent trenéra Plzně Jiří Weber.
3: Druhá třetina si myslím, že byla jasně pro ně. I když jsme začali dobrým stupem, my jsme vedli, ale pak to bylo chvilku nahoru dolů, ale ty přesilovky rozhodly. A jsme se málo tlačili do brány a měli jsme špatný bule. Furt jsme museli vlastně honit ten kotouč, takže Pardubice byly lepší.
1: Pardubicím k výhře pomohly znovu přesilové hry. Úspěšnost mají aktuálně 40%. Východočeši tentokrát dokázali využít dvě.
2: Tam vlastně vždycky, když si pohlídáme ty čtyři hráče a necháme jako volného, tak to potom vždycky smrdí, protože takhle to tam je schopný v té přesilovce dát gola každý, takže je to dost těžký to ubránit.
1: Popisuje Adam Měchura. A druhým faktorem byl útočník Roman Červenka, který dva góly dal a na jeden nahrál.
2: Tak když na ně koukám, tak doufám, že taky budu schopný takhle, ale je to něco neuvěřitelného, no, že v takovém věku a jaký výkon předvádí. No.
1: Že ale ze začátku nešel zápas podle představ, uznal i zmiňovaný Červenka.
4: To jsem hrál dobře. V první třetině jsme se trošku tak nějak rozjížděli, moc tam nešli nohy. Málo jsme hráli s pukem a myslím, že od druhé třetiny se to trošku zlepšilo, byli jsme agresivnější, víc na puku, vytvořili si nějaké šance. No.
1: Úspěšnost přesilovek mají Pardubičtí vysokou, ale na druhou stranu je Červenka přeceňovat nechce. Je v nich na čem pracovat.
4: Samozřejmě, když si pomůžeš takovýmhle zápasení a přesilovkama, jak to důležitý je, no, ale taky byly zápasy, kdy nám třeba to i nešli, někdy to trošku přehráváme, samozřejmě někdy ta jednoduchost vlastně nejvíc. No.
1: Roman Červenka v začátku sezóny navázal tam, kde tu minulou skončil. Z 8 zápasů má 14 kanadských bodů. Start té minulé sezóny přitom vinou zranění zmeškal. O to víc si teď úvod extraligy může užít.
4: Zdravé, takže to je to nejdůležitější, no, že můžeš hrát, můžeš trénovat, tak to je to samozřejmě příjemný. No. Loňský léto bylo v tom trošku těžší a teď samozřejmě jsem rád, že můžu vynaladit, to je to hlavní. No.
1: Říká prozatímní lídr bodování hokejové extraligy Roman Červenka. Z Pardubic, Ota Gutwirth, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeň zahájila v prostoru bývalého pivovaru a kasáren Světovar stavbu dalších bytových domů. V budovách s označením A1 až A4 vznikne téměř 70 bytů. Potvrdila to vedoucí odboru investic magistrátu Tatiana Kicová. Část nákladů pokryje dotace od Státního fondu podpory investic a také úvěr. Na Tachovsku se dnes uskuteční podzimní výlovy rybníků. Právě v těchto chvílích začíná výlov vírovského rybníku poblíž Kladrub. Mimořádně se dnes koná i výlov zaječího rybníka u Bestružic. Ve městě Touškově na Plzni severu budou dnes uloženy ostatky významného místního průmyslníka 19. století Jana Antonína Štárka. Dopolední mši v kostele svatého Jana Křtitele vystřídá slavnostní průvod s horníky a kapelou, který zamíří k restaurované rodinné hrobce. V Pražském národním divadle se dnes večer udělí ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V Činohře mají šanci uspět například Stanislav Majer, Pavla Beretová anebo Lucie Žáčková. Hokejisté Plzně prohráli v sedmém extraligovém kole na ledě Pardubic 2-4 a v tabulce klesli na čtvrté místo. Českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes se představí ve Španělsku proti mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. A ještě počasí, dnes čekejte podle nejnovější předpovědi zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost, po rozpuštění většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23, na Plzeňsku ojedinělé až 24 a na horách teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Stavební práce pokračují na silnici 1/19 u spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku. V části Hořehledy pracuje se také v Mířanech na Plzni severu v Havířské ulici a omezení platí i v Plzni Liticích na Budilově náměstí, kde až do poloviny prosince potrvá pokládka optického kabelu. Buďte proto na cestách opatrní.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Po zprávách Andreje Samešové vám dobrý den a příjemné sobotní ráno přeje Ondřej Kapic, s vámi je Český rozhlas Plzeň. Ano, je sobota 3. října, kam dnes vyrazit, to poradí v příštích minutách kolega Jan Čobr. Lákat bude třeba na 54. ročník třemošenské padesátky. Vydat se můžete i na zelený Horažďovický okruh, dále vás pozve do Kladrub u Stříbra a nevynechá ani Cheb.

0: Za 6 minut bude 6:45. Sobotní dobré ráno pokračuje aktuálními turistickými pozvánkami.
1: Ačkoliv tu už nějakou chvíli vládne podzim, i o tomto víkendu můžete vyrazit na pochod. Jsou tu turistické pozvánky. Hezký den vám přeje Jan Čubr. V sobotu se to turisty bude hemžit především v okolí Třemošné na Plzeňsku. Právě tam se chystá 54. ročník Třemošenské padesátky. Samozřejmě si můžete vybrat i z kratších tras. Jsou dlouhé 5, 10, 15 a 25 kilometrů. A pro ty nejmenší turisty je připravena speciální 5-kilometrová trasa pro kočárky. Na své si přijdou i cyklisté. A kde se startuje? U chaty klubu českých turistů TJ Tatran Třemošná v sobotu od 6 ráno do 10 hodin dopoledne. V sobotu se vyrazí projít také členové a příznivci klubu českých turistů Fakultní nemocnice Plzeň. Jejich kroky povedou po zeleném Horažďovickém okruhu. Celkem to bude 12 kilometrů a sraz je v Plzni na hlavním nádraží po 7:30. Pokud vás víc než kilometry lákají historické příběhy, můžete vyrazit do Kladrub u Stříbra. O bydlení mnichů a jeho proměnách v průběhu času povypráví jedna z tamních průvodkyň společně s architektkou. Akce se v rámci Dne architektury koná v neděli od 14 hodin, přičemž je nutné si zarezervovat místo. A to platí i o prohlídce vily Union v Chebu. Tu vám v neděli v 15 hodin ukáže náš rozhlasový kolega Josef Šorfa. Bližší informace najdete mimo jiné na stránkách denarchitektury.cz. A na závěr ještě něco pro ty, kteří si po procházce rádi pochutnají na něčem dobrém. Tento víkend se na hradu Loket koná svatováclavské vinobraní a tak v sobotu i v neděli hrad ožije vůní burčáku a jídla, ale i hudbou a veselím. Ať už se vydáte kamkoliv, za rádio vašeho kraje vám hezký víkend přeje Jan Čubr.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň, bylo 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne budou na obloze panovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Po jejich rozpuštění čekejte většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 23, na Plzeňsku ojediněle až 24 stupňů a na horách dnes maximálně okolo 21.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Nabídneme rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: Přesně za 10 minut bude 7 hodin. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo dostává Václav Drážek z redakce Zrané vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Výborně. Zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení a kdy mlhovky.

0: politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňský kraj získal souhlas stavebního úřadu na přestavbu bývalých městských lázní v Plzni. Kvůli kritickému nedostatku vody se dnes loví zaječí rybník na Tachovsku. Lékaři už řeší první respirační infekce. A bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty až do 24 stupňů. Příjemný sobotní den zprávy pro vás má Andrea Samešová. Plzeňské hejtmanství má souhlas stavebního úřadu na přestavbu bývalých městských lázní v Plzni na Západočeskou galerii. Aktuálně čeká, až bude rozhodnutí stavebního úřadu pravomocné. Původní využití objektu přitom mělo být úplně jiné, připomíná jednatel krajského kulturního centra Daniel Janda.
5: Historické stavební povolení počítalo s výstavbou bytů části toho objektu. A my jsme ten záměr změnili tak, aby tam právě vzniklo to komplexní kulturní centrum, aby tam byl velký kulturní sál, zázemí pro spolky a tak podobně.
4: Kompletní přestavba městských lázní vyjde na 2,5 miliardy korun a skončit má závěrem roku 2029. Také na Tachovsku začínají výlovy některých rybníků. Podle informací rybářů ze Stříbra začal ráno výlov vírovského rybníku poblíž Kladrub. Mimořádně se dnes loví i zaječí rybníků Bezdružic. Jak uvedlo vedení Bezdružic, důvodem je kritický nedostatek vody a snaha zachránit rybí obsádku. Voda v rybníku chybí vinou suchého počasí, ale i kvůli poruše vypouštěcího zařízení. Po vypuštění zůstane rybník prázdný a bezdružická radnice bude usilovat o jeho opravu. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíše s lehčími virózami. Částečně za ně může také současné střídání teplot, když jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova.
6: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
4: Nemocných bude pravděpodobně přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Pilot, který se tento týden nechtěl zřídit s letadlem Aerolinky Fly Dubai, měl v rodném Ománu zákaz létat, informovala o tom agentura AP. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech. Zatím není jasné, jak moc ho prověřila. Při středečním letu z Dubaje do Tel Avivu pilot v kokpitu napadl kapitána. Cestující a část posádky ho přemohli. Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii. Na palubě byly skoro 200 lidí. Většinou se jednalo o Izraelce.
0: Sport.
4: Hokejisté Plzně prohráli v 7. extraligovém kole na ledě Pardubic 2-4. V úvodu zápasu byli Západočeši aktivnějším týmem, prosadit se ale nedokázali. Góly padaly až od druhé třetiny, v ní ale už byli aktivnější domácí, kteří využili i dvě přesilové hry a připsali si tak čtvrtou výhru v soutěži v řadě. Utkání hodnotí asistent trenéra Plzně Jiří Weber.
7: Druhá třetina si myslím, že byla jasně pro ně. I když jsme začali dobrým stupem, jsme vedli, ale pak to bylo chvilku nahoru dolů, ale ty přesilovky rozhodly a jsme se málo tlačili do brány a měli jsme špatný bule. Furt jsme museli vlastně honit ten kotouč, takže Pardubice byly lepší.
4: V dalších zápasech Třinec porazil Litvínov 3-2, Karlovy Vary vyhráli ve Vítkovicích 3-0, Hradec zvítězil v Kladně 4-3 po nájezdech, Kometa porazila Mladou Boleslav 3-2 také po samostatných nájezdech a Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte zpočátku ještě místy mlhy nebo nízkou oblačnost, po rozpuštění většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23, na Plzeňsku ojediněle až 24, na horách teploty 18 až 21 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biozátěž jednička tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala na Domažlicku na silnici 195 u Hostouně, kde havarovalo osobní auto. Na místo míří policisté, projíždíte úsekem s velkou opatrností.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Český rozhlas Plzeň, 7 hodin 5,5 minuty, máme sobotu, 3. října, vítejte, dobrý den. V pokračování ankety Ahoj rádio položíme dětem velmi zajímavou otázku, proč chodí policisté vždycky ve dvojici. A poté vás vezmeme na Železnorudsko, které má novinku pro své obyvatele. Nově tam platí slevová karta Šumaváka. Dříve sloužila pouze turistům, teď zajistí slevy na lanovky nebo do wellness i starousedlíkům. Zdarma vás vyveze třeba na Pancíř. Na Šumavu se podíváme před 7:30.
0: Dobré ráno

0: proč chodí policisté a strážníci vždycky ve dvojici?
1: Protože by to nezvládli.
2: Protože se jeden bojí střílet z pistole.
1: Kdyby za rohem stál jeden zloděj a zastřelil by jednoho, tak druhý by si ho podal zezadu.
3: Že mají přes

0: prohlídku toho auta, jestli nedělá nějaký špatný věci.
1: Třeba kdyby jeli autem, tak jeden řídí a druhý to vypisuje.
2: Kdyby někdo ukradl něco dvakrát, tak aby chytili oba dva.
3: Proto, že by jeden zatýkal a jeden třeba honil.
4: Aby ho chytili za dvě ruce toho zloděje.

0: Slevovou kartu výhod na vstupné a slevy na služby mají na Železnou Rudsku po turistech nově i obyvatelé. Destinace Šumava žije pro ně spustila pilotní projekt Karta Šumaváka. Zatím jen pro místní, do budoucna chce ale kartu poskytnout i lidem v dalších šumavských městech a obcích. My vám více o tom povíme v dobrém ránu po předpovědi.
1: Počasí.
0: Téměř 8:15 po telefonu zdravím a dobré ráno přeji meteorologovi Martinu Adamovskému.
2: Dneska ráno.
0: Jaká nás čeká sobota?
2: Tak podzim už se nám trošičku hlásí o slovo, takže za okny máme mlhy, kterých je poměrně hodně, hlavně v té severní polovině kraje, na Domažlicku, Tachovsku, na Plzeňsku. Ty mlhy se nám rozpustí teď během rána dopoledne, ale ještě na některých místech jim to bude trvat. Každopádně odpoledne už by mělo být docela slunečné, většinou bude zcela jasno nebo skoro jasno, té oblačnosti bude minimálně a teploty zase vyšší než včera, většinou mezi 20 a 23, možná na Plzeňsku může být i malinko víc, až těch 24. Teploty na horách nižší, většinou mezi 18 a 21, ale pořád samozřejmě velmi teplo na začátek října. No a vítr bude jenom slabší.
0: A to jsem se právě chtěl zeptat, jestli ty teploty, které teď panují, jsou typické pro začátek října, nebo jaký je průměr nebo ten typický denní pohled na teploty v říjnu na začátku?
2: Tak určitě jsme nad průměrem, probíhá nám babí léto, ještě pár dní určitě bude, takže ten vzduch je, nebo ta vzduchová hmota k nám proudí docela teplá. Určitě ty teploty jsou vyšší, než je průměr pro tuto období, to ano.
0: Jinak by to mohlo být kolem 15 nebo ještě i nižší teploty?
2: Řekněme, tak přibližně asi.
0: Děkuji. Tolik meteorolog Martin Adamovský, přeji pěkné ráno. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: Dobré ráno, přeje Český rozhlas Plzeň 8 minut před půl osmou. Výhodné ceny vstupného, slevy na lanovky, v restauracích nebo na wellness. To vše nabízejí zážitkové karty od destinace Šumava žije. Až dosud byly určené pouze pro ubytované návštěvníky. Nově si ale můžou kartu výhod pořídit i místní a využívat jejich benefitů. Třeba zdarma vyjet historickou lanovkou na pancíř a bezplatně si zajít na rozhlednu.
2: S Ivou, obyvatelkou Železné Rudy, jsme právě vyjeli lanovkou na pancíř. Jízda lanovkou je jednou z nabídek karty Šumaváka.
3: S dcerou určitě si uděláme výlet na pancíř pravidelně jednou až dvakrát za rok.
2: Takže tento benefit zrovna vy využijete?
3: Určitě, takže mám radost, že se objevil takhle v kartě Šumaváka.
2: Další věc, kterou nabízí karta Šumaváka, je vstup na rozhlednu.
4: Můžeme teda?
2: Děkujeme. Dobrý den. A i tady máme vstup volný a jdeme nahoru. Kolik z nás čeká schodů, víte?
4: Spočítáme.
2: 66?
4: 8.
2: 68. Tak, jsme tady. No to je nádhera.
3: No je, já jsem tady už asi posté a po každé mě ten výhled neskonale překvapí, jak je to tady nádherný.
2: Je něco, co třeba se vám v té nabídce karty Šumaváka líbí víc, méně, co vám tam chybí, co byste tam uvítala?
3: Já jsem zatím s nabídkou karty Šumaváka spokojená. Určitě ráda využiju různé slevové nabídky do kaváren, na cukráren. Už jsme byli s dcerou i na koloběžkách, udělali jsme si výlet k Černému jezeru. No a budu určitě ráda, když se nabídka bude rozšiřovat.
2: Chatu Pancíř provozuje Vendula Klášterková. Vy jste se zapojili do karty Šumaváka. V čem vidíte tu výhodu?
5: Tak myslím si, že i ty lidi, co tady žijou v Rudě, tak ne každý den mají čas někam navštívit, takže si myslím, že tohle třeba vytáhne, aby se sem třeba podívali a viděli, jakou krásu tady mají na vrcholu.
2: Karta Šumaváka je projektem Destinace Šumava žije.
6: My jsme vlastně v květnu spustili Šumava Card, což je turistická karta pro turisty, a protože jsme chtěli, aby prostě ten destinační management neměl pouze výhody pro ty turisty, tak na základě toho jsme právě navázali teďko tu kartu Šumaváka.
2: To už dodává ředitelka destinace Šumava žije, Monika Bendlová.
6: Samozřejmě pro ty místní, kteří jsou tady celý rok, ta nabídka je třeba ať už omezená od pondělí do čtvrtka, kdy chceme jako podpořit, řeknu, i takovou třeba tu mimo sezónu, anebo ne tu hlavní provozní dobu. Jsou tam třeba vyšší slevy i v mimo sezóně, než třeba z hlavní sezóně. A jsou tam třeba na té kartě Šumaváka ty určitý vstupy zdarma.
2: Karta Šumaváka je zdarma a zatím je jen pro obyvatele Železnorudska. Do budoucna jí chce ale destinace Šumava žije rozšířit i do dalších oblastí, třeba na Klatovsko, Sušicko, Kašpersko, Horsko, Modravsko a další. Ze Železné Rudy Jitka Englová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Sušické nemocnici vznikne od listopadu 16 sociálních lůžek, dohodla se na tom SVZP. Na financování se kromě pojišťoven podílí i pacient. Další část nákladů pak pokryjí sociální dávky. Nová sociálně zdravotní lůžka vzniknou v části pro dlouhodobě ležící pacienty. Do nové služebny se bude stěhovat městská policie v Plzni na Slovanech. Moderní zázemí získají strážníci v dokončeném bytovém domě s označením A5 na Světovaru. Služebna vznikne v přízemí nového domu, potvrdil to velitel městské policie v Plzni Petr Nováček. K praktickým lékařům začíná chodit více lidí s respiračními nemocemi. Pacienti mívají většinou mírný průběh onemocnění. Na vině jsou podle lékařů i teplotní rozdíly mezi studeným ránem a teplejším dnem. S dalším ochlazením očekávají, že nemocných bude přibývat. Dvě komentované prohlídky dnes nabízí Muzeum a Galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Akce se uskuteční v rámci Dne architektury. Jedna prohlídka je spojená i s ukončením výstavy nazvané Amazonka čtvrtstoletí od objevu pramenů českými expedicemi. Začátek je ve 14 hodin. Hokejisté Plzně další výhru v nejvyšší domácí soutěži nepřidali. V 7. extraligovém kole prohráli na ledě Pardubic 2-4. České fotbalisty čeká dnes třetí zápas v Lize národů. Ve Španělsku nastoupí proti úřadujícím mistrům světa i Evropy. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut. A ještě dnešní počasí, po rozpuštění mlhy nebo nízké oblačnosti bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23, na Plzeňsku ojediněle až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda blokuje provoz na Domažlicku na silnici 195 u Hostouně, kde havarovalo osobní auto. Na místě už zasahují policisté, projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Český rozhlas Plzeň, půl osmé, dvě a půl minuty. Máme sobotu 3. října. Zprávy s Androu Samešovou skončily. Ondřej Kapic přeje hezkou sobotu a také dobré ráno. Farní kostel v Plané obohatili dva obrazy z cyklu svatováclavských legend. K výsadbě vzrostlých jilmů na plzeňské náměstí Republiky použili odborníci pozoruhodnou technologii. A reklamní smog byl trnem v oku už lidem v první polovině 20. století. Více se dozvíte v týdenním výběru z rubriky O čem se píše.

0: se píše.
1: Dobré ráno. Do farního kostela v Plané byly z kostela svatého Václava ve Vysokém Sedlišti přeneseny dva obrazy z cyklu svatováclavských legend. Jejich motivem je boží poslání českého knížete. Informaci i s fotografiemi přináší plánský měsíčník. Dozvíte se z něj i to, že další dva obrazy z tohoto cyklu byly bohužel ukradeny. Revitalizaci západní části náměstí Republiky v Plzni přibližují plzeňské radniční listy. V článku se dočtete také o technologii výsadby vzrostlých jilmů, které na centrálním náměstí přibyly. Ta dává stromům šanci přežít a zároveň využívá i dešťovou vodu. Jilmy jsou zasazené v betonových vanách, do kterých bude stékat veškerá voda, která v této části náměstí naprší. V roce 1929 vydal okresní úřad v Horšovském Týně nařízení, které zakazovalo vylepování plakátů a reklam na telegrafní a telefonní sloupy. Staňkovský městský úřad tehdy obratem informoval všechny místní spolky a korporace, že takové jednání je nelegální i ve Staňkově. Jak uvádí zpravodaj, Staňkovsko snaha zamezit reklamnímu smogu v tamních ulicích, tak sahá překvapivě hluboko do minulosti.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Hezké ráno, je přesně 7:45.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne budou na obloze panovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Po jejich rozpuštění čekejte většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 23 stupňů, na Plzeňsku může být ojediněle až 24 a na horách tam naměří maximálně 21 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Od 10 do 16 hodin se v muzeu doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech uskuteční tvořivá dílna pro dospělé a starší děti, výroba šitých broží z korálků. Akce se koná u příležitosti výstavy Dotek secese, móda přelomu století, která v muzeu potrvá do 17. ledna. Ve skanzenu Chanovice v objektu Stodoly původem z usedlosti Příkosice se od 15 hodin odehraje loutkoherecké představení Čert a káča. Na vrchu Krasíkov se od 10 do 18 hodin odehraje už 24. ročník slavností jablek. Pojďme do Přeštic. Na tamním Masarykově náměstí se od 13. do 22. hodiny bude festival vína, Přeštický festival vína. Ten nabízí vína od 18 vybraných moravských vinařů. Nebude chybět ani gastrozóna a také hudební program. Co Vodní hrad Švihov, ten dnes a zítra hostí akci Papírový patlák, která je určená všem milovníkům papírových modelů a jejich stavby. Součástí je i modelářská dílna pro veřejnost od nejmenších dětí až po nejstarší seniory. Dílna je dnes otevřená do 15 hodin od 9 hodin, zítra pak dopoledne od 9 do 12 hodin. A ještě Plzeň. Ve vstupní části Borského parku proběhne od 13. do 17. hodiny takzvaná zvířecí sobota. Na programu je například velká poznávačka ryb a zajímavosti z rybářského života. U ohníčku je možné za hudebního doprovodu opéct nejen buřta, ale také ochutnat dřívější pochoutku venkovských dětí, pečené brambory ve žhavém popelu.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Strážníci z Plzně Slovan budou mít nové zázemí v dokončené budově na Světovaru. Hrad Krasíkov u Konstantinových lázní hostí tradiční slavnosti jablek. České fotbalisty čeká souboj ve Španělsku s úřadujícími mistry světa. A bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty až 24 stupňů. Pěkný den, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Do nové služebny se bude stěhovat městská policie v Plzně na Slovanech. Moderní zázemí získají strážníci v dokončeném bytovém domě s označením A5 na Světovaru. Služebna vznikne v přízemí, jak popsal velitel městské policie Petr Nováček.
2: Bude to plnohodnotná služebna městské policie. Vystěhujeme se z těch stávajících prostor, které jsou na městském úřadu. Bude tady asi celkem 25 strážníků a zajištěná služba ve dne v noci. A pokud budeme venku, tak tady bude tlačítko na to, aby se lidi s náma mohli spojit a zavolat si nás, kdyby potřebovali.
0: Moštování, pochutiny z jablek, regionální potraviny i řemeslné výrobky nabízejí dnešní slavnosti jablek na vrchu Krasíkov u Konstantinových lázní. Program začne v 10 hodin a připraven bude i jablečný expres, říká za organizátory z akční skupiny Český západ Jan Florian.
3: Můžou přijet z Plzně vlakem, který je doveze až do Bezdružic, kde mohou přestoupit na jablečný expres, který je doveze přímo až na úpatí Krasíkova. Tento jablečný expres bude také zajíždět do Konstantinových lázní a Dolních Polšic, odkud bude nabírat další návštěvníky a přivážet je na úpatí a potom zase zpátky rozvážet na vlak do Konstantinových lázní nebo do Kokašic a Bezdružic.
0: Pro řidiče přepravené parkoviště za fotbalovým hřištěm, odkud vede na hrad asi kilometrová stezka. Vláda hned po víkendu projedná změnu financování asistentů pedagoga v základních školách. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Novela, kterou připravilo ministerstvo školství, má za cíl, aby se stal asistent pedagoga stabilní součástí školy. Zatím je pouze jedním z takzvaných podpůrných opatření, které může žák mít na základě vyšetření a doporučení poradny. Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou největším dodavatelem.
4: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl 6 dolarů a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté mají před sebou třetí zápas Ligy národů. Po prohrách s Chorvatskem a Anglií se ve Španělsku utkají s domácími mistry světa. Výjimečný duel čeká i španělského trenéra Čechů Santiho Deniu, který v rodné zemi dlouho vedl mládežnické reprezentace.
5: My country now is Czech Republic.
6: Teď je mou zemí Česká republika. Ano, situace je speciální, ale nemůžeme se nechat ovlivnit emocemi. Myslíme na náš tým a na to, jak můžeme zaskočit Španělsko, na to, jakým způsobem zápas odehráme. Samozřejmě si to užijeme.
5: Vamos a intentar disfrutar.
0: Utkání začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Bude zpočátku ještě mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 23, na Plzeňsku až 24 a na horách teploty 18 až 21 stupňů. Fouká slabý proměnlivý, postupně to bude jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se zdržíte na kilometru 92 u Nýřan ve směru od Plzně na Rozvadov. V místě omezení se vytvořila kolona. Na dálnici D5 na 14. kilometru u Berouna ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka. A dopravní nehoda se došetřuje na Domažlicku na silnici 195 u Hostouně, kde havarovalo osobní auto. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Hezké sobotní ráno, krátce po 8 hodině. V příštích minutách nabídneme dvě velké zajímavosti. V rubrice Co v učebnicích nebylo, zamíříme do Ameriky a pak se podíváme k přehradě Březová na Karlovarsku. Její hladina kvůli suchu výrazně klesla. Nad vodu tak nečekaně vystoupil starý zatopený most. Unikátní podívaná teď láká stovky návštěvníků takřka denně. I vy se tam spolu s námi podíváte.
1: Dobré ráno a Ondřej Kapic.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že New York a Londýn se od sebe velmi pomalu vzdalují? Nejde o pohyb samotných měst, ale o pohyb litosférických desek. Severní Amerika a Eurázie se od sebe oddělují v oblasti středoatlantského hřbetu, kde vzniká nová oceánská kůra. Do prostoru vystupuje magma z nitra země, tuhne a postupně přirůstá ke starší kůře. Tím se Atlantský oceán velmi pomalu rozšiřuje. Tento pohyb je dnes měřen s vysokou přesností pomocí družic a geodetických metod a dosahuje řádu centimetrů za rok. Na tento dlouhodobý tektonický pohyb navazuje ještě další proces, který se týká samotného New Yorku. Město se totiž rychlostí 1 až 2 mm ročně postupně propadá do podloží. Tento jev má více příčin, jednou z nich je urbanistická zátěž. Infrastruktura New Yorku představuje obrovskou hmotnost, asi 764 miliard tun, které tak tlačí podloží. Vědci spočítali, že městské stavby, mezi něž patří slavné Empire State Building nebo Chrysler Building, váží celkem 7,64 bilionu kilogramů. Deník The Guardian tuto hmotnost přirovnává k váze 140 milionů slonů, přičemž jeden slon váží zhruba 5 tun. Propad města tak ještě stupňuje rizika, která přináší stoupání hladiny oceánu.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Spolu s Českým rozhlasem Plzeň vstupujete do soboty 3. října.
1: Počasí.
0: Ráno a zpočátku dopoledne ještě místy mlhy nebo nízká oblačnost. Po jejich rozpuštění čekejte většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 23, na Plzeňsku ojediněle až 24 a na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Bude se něčím lišit zítřejší počasí? Tak o tom si zhruba za půl hodiny popovídám s meteorologem Martinem Adamovským.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: 8 hodin 19 minut, do Březové u Karlových Varů míří na začátku podzimu stovky lidí denně. Přicházejí si prohlédnout zatopený starý most, který se kvůli suchu vynořil nad hladinu vodní nádrže. Podrobnosti nabídneme hned po písničce Vladimíra Mišíka.

0: 8 minut bude půl deváté, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Přehrada Březová u Karlových Varů se v posledních týdnech významně změnila. Její hladina kvůli suchu klesla o více než 2,5 metru a vodní plochu rozdělila na dvě části. Nad hladinu se vynořila část starého mostu, kterou si denně přichází prohlédnout stovky lidí.
1: Tady děda chytal ryby nahoře a když bylo míň vody opravdu v některých těch suších podzimech, tak chodil po tom mostě a měl po krk třeba vodu.
2: Říká pan Miroslav, jeden z pamětníků, pro kterého je zatopený kamenný most na dně vodního díla vzpomínkou na staré časy.
1: V 83. jsem stál, tady jsou tři klemby, tak jsem stál pod těma klembama, jak jsem byl malý špunt, tak to vypadalo ohromný. A on ty klemby mají třeba 4-5 metrů.
2: Pan Miroslav patří mezi návštěvníky, kteří teď ke snížené hladině vodního díla přicházejí po stovkách. Stejně jako pan Jaromír.
3: Já jsem tady teda 35 let, ale za tu dobu to nepamatuju, že by to bylo takhle. Je to zážitek, teda rád si to tady prohlídnu, pochodím, abych viděl, jak to tady bylo původně. No.
2: Poslouchá nás pan Karel, také přijel se podívat na sníženou hladinu vodního díla Březová, jaký na vás to dělá dojem.
4: Samozřejmě asi jako na každýho, protože tenhle pohled jsem ještě neviděl.
2: Vy jste před chvílí říkal, ještě než jsem zapal přístroj, že si stejně jako já pamatujete na bývalou plovárnu, která byla kousek asi od nás 150 metrů.
4: Taky jsem podotknul, že jsem se účastnil rozebírání prostě těch posledních fragmentů té plovárny, což už bylo i nebezpečné, už se to propadalo, takže jsme to odvážili tenkrát prostě nákladním autem a všechno šlo pryč.
5: Přivedl mě sem ten starý zachovalý most, který teď jde vlastně původně vidět. Já si myslím, že to jen tak neuvidíme, no. Je to zázrak.
2: Zatímco paní Jana se na přehradu a starý most přijela podívat ze Sokolova, pan Lukáš přicestoval pro změnu dokonce z Liberce.
6: Jedna věc je to vidět v televizi, jako na kameře, druhá věc je to opravdu přijet sem, udělat si prostě nějakou představu, jak to skutečně vypadá.
2: Přehrada Březová chrání blízké lázeňské město před povodněmi. Teď ovšem část vodního díla pokrývá bahno a kamení.
7: No neprší, no málo vody, tak to tak vypadá všude. To není jenom tady, když si vezmete Orlík a Slapy a ten ještě.
2: Dodává dlouholetý rybář pan Jindřich. Hladina vodního díla se teď blíží k mezní hranici a poté vodohospodáři odtok z přehrady omezí. Z Březové u Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: se cenou kořistí nelítostného piráta, romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň zahájila v prostoru bývalého pivovaru a kasáren Světovar stavbu dalších bytových domů. V budovách vznikne téměř 70 bytů, potvrdila to vedoucí odboru investic plzeňského magistrátu Taťána Kicová. Část nákladů pokryje dotace od Státního fondu podpory investic a také úvěr. Na Tachovsku se dnes loví rybníky. Ráno začal výlov vírovského rybníku poblíž Kladrub a mimořádně se dnes loví i zaječí rybník u Bezdružic. Důvodem je kritický nedostatek vody a snaha zachránit rybí obsádku. Po vypuštění zůstane rybník prázdný a Bezdružice budou usilovat o jeho opravu. Ve městě Touškovi na Plzni severu budou dnes uloženy ostatky významného místního průmyslníka 19. století Jana Antonína Štárka. Dopolední mši v kostele svatého Jana Křtitele vystřídá slavnostní průvod s horníky a kapelou, který zamíří k restaurované rodinné hrobce. Čerpací stanice nesmí až do pondělí prodávat naftu za více než 48 korun a 54 haléřů. U benzínu je maximální cena 45 korun a 97 haléřů. Cenový strop stanovilo ministerstvo financí. Hokejisté Plzně prohráli v 7. extraligovém kole na ledě Pardubic 2-4 a v tabulce klesli na 4. místo. Českou fotbalovou reprezentaci čeká ve 3. zápase Ligy národů Španělsko. Duel proti úřadujícím mistrům světa začne ve 20 hodin a 45 minut. A dnes bude v regionu většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na Plzeňsku ojediněle až 24 a na horách teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na jižním Plzeňsku je dnes uzavřená silnice Srby Dvorec. Důvodem je pořádání sportovní akce, konkrétně podbrdské rally. Objíždí se přes Trojice, Přebudov, Dožice, Číškov a Železný Újezd. Na dálnici D5 na 14. kilometru u Berouna ve směru na Prahu stojí porouchaná dodávka. Buďte proto opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Vysílání sobotního dobrého rána pokračuje dále. 2,5 minuty po 8:30 vám příjemné vstávání přeje Ondřej Kapic. Ve Slavkovském lese se večer rozsvítí kostel, který nemá ani zdi. Kostel svatého Michala stával v obci Čistá neboli Lauterbach, odkud byli odsunutí Němci a pak ho rozstřílela stejně jako celé městečko československá armáda. Dnes je tam festival a po více než 80 letech se tam bude čepovat i pivo. I tam v dobrém ránu zavítáme. Tenkrát

0: Za 6 minut bude 8:45, posloucháte Český rozhlas Plzeň. Dobré ráno. Po více než 80 letech se bude zase čepovat pivo v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese na Sokolovsku. Dobrovolníci tam postaví stan s občerstvením, k tomu připraví přednášku a promítání filmu o bývalých obyvatelích a zahrají i dvě kapely. Posetmění je v plánu také rozsvícení kostela, což jsou ale jen základy bývalého svatostánku, které dobrovolníci v uplynulých letech odhalili.
1: Nudil jsem se.
2: Motivace jít na brigádu nuda, jo?
1: Jo. Mám takhle soboty, neděli volný, tak se snažím pomáhat různě uklízet lesy a tak.
2: Dobrovolník Petr Němec přijel z Habartova. Konečně tady je nějaký Němec. Hlavním úkolem je připravit místo pro stan, kde se bude promítat film, kde bude možná i přednáška a kde potom večer budou hrát kapely. Dalším dobrovolníkem je tady Jakub od Plzně.
3: Mě ta lokalita tak nějak učarovala. Já bych to doporučil prakticky každému, jako kdo má rád trošku nějakého tajemná přírodu.
2: Vandrování.
3: A vandrování.
2: No. Sem přišla skupina nějakých turistů a hnedka si rozdělali oheň a pečou si buřty. A ten jeden dokonce vzal do ruky motorovku a hnedka se nařezal dříví. Tak se schválně zeptám, co jeho tady učarovalo.
4: Vždycky jsem jenom projížděl, viděl jsem základy kostela, jediné, co jsem věděl. A teď tady díky kolegovi Kočárovi, který chtěl vidět místo, kde nic není, tak jsme se sem vypravili, aby jsme narazili na vás.
2: Kolega Kočár se prohlíží mapky a fotografie. To vám tady nechali ti dobrovolníci.
5: Je neuvěřitelný, že ještě vlastně před 80 lety tady bylo celé město a teď tady jsou jenom základy, no, v podstatě. Má to taky svoje kouzlo, ale zase.
2: Ve stanu, který tady postaví dobrovolníci, se bude čepovat i pivo, vlastně více než po 80 letech poprvé. A bude to taková slabá náhrážka za těch 10 zájezdních hostinců, které tady kdysi v Čisté fungovaly. No ale hlavně se tu rozsvítí kostel, postaví se svíčky na ty základy, které tu zbyly a posetmění se Čistá rozáří. Ze Slavkovského lesa Lubomír Smatana, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: skupina Erasure, pomalinku bude 8:45, s vámi je Český rozhlas Plzeň a před námi písnička Věry Špinarové Nádherný den. Tak uvidíme, co na to předpověď.
1: Počasí.
0: To už je připraven u telefonu meteorolog Martin Adamovský. Dobré ráno přeji.
2: Dneska ráno.
0: Myslíte, že půjdeme v duchu té písničky od Věrky Špinarové?
2: Tak někde už ten den je slunečný, ale je to víceméně jenom v té jižní části, jeho východní polovině kraje, kde se nevyskytovaly mlhy nebo nevyskytují. Na zbytku území, hlavně na tom severu, severozápadě, na západě kraje, jsou ty mlhy hodně četné, včetně Plzeňska tady u nás. V těchto oblastech jsou teploty vyšší, kolem 8-9, tam, kde přes noc bylo jasno, právě na tom jihu, jeho východě, jsou teploty i teď kolem 6-7, měli jsme tam i přízemní mrazíky, teploty tam ale samozřejmě stoupají. Postupně ty mlhy během rána, hlavně dopoledne, by se měly rozpustit, možná kolem poledne ještě někde budou přetrvávat, ale odpoledne už by mělo být víceméně slunečné, bez mlh, jenom s nějakou skoro jasnou oblohou plus minus. A také bude docela teplo, dnešní maxima 20 až 23, na Plzeňsku možná až nějakých 24 stupňů, takže čeká nás postupně slunečný a teplý den.
0: Můžeme počítat s podobným počasím také zítra?
2: Částečně ano, těch mlh bude zítra asi plošně méně, ale v těch nižších polohách se vyskytovat také budou. Po ránu už v těch ranních hodinách bude nějaká vysoká oblačnost zítra nad naším územím, ale bude slabá, takže slunečno, kromě míst, kde budou mlhy, tak bude zítra ráno dopoledne, ale odpoledne té oblačnosti bude přibývat od západu víc a potom později odpoledne k večeru už se nám víceméně zatáhne, minimálně částečně, takže to bude takový rozdíl, dokonce potom večer, později večer nebo i v té první polovině noci na pondělí se může vyskytnout i nějaká výjimečná přehánka nebo slabý déšť, ale ta pravděpodobnost je spíš malá někde na západě, jeho západě kraje. No a teploty zítra také vysoko, i přesto, že ta druhá polovina dne bude spíš se zvětšenou oblačností, takže 20 až 23 i zítra na horách do nějakých 19 a slabý vítr k tomu.
0: No já už jsem málem těšil, že řeknete, že zaprší a že porostou houby.
2: To bohužel ne, ale počasí bude ještě v tom duchu babího léta pokračovat příští týden do středy. Středa bude víceméně s určitostí poslední den babího léta, ve čtvrtek nás přejde studená fronta
0: a přijde
2: a ochladí se a přijde i nějaký ten déšť, ale nějaké výrazné úhrny to asi nebudou.
0: No prostě někdy ten podzim opravdu už přijít musí, takový, jaký má být. Tolik meteorolog Martin Adamovský, já vám děkuji za rozhovor a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Také naslyšenou.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Za 5 minut bude 9 hodin. Dopolední program Českého rozhlasu Plzeň nabídne po 9. hodině magazín Mezi nebem a zemí a pak vás v 10 hodin čeká oblíbený hobby magazín. Do zpráv Andreji Samešové máme pro vás ještě Daniela Hulku a Evu Farnou. Ondřej Kapic přeje hezkou sobotu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Sušická nemocnice vytvoří ještě na podzim nová sociálně zdravotní lůžka. Město Touškov si pohřebním průvodem připomene průmyslníka Jana Antonína Štárka. A bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje pěkné sobotní dopoledne Andrea Samešová. Městská nemocnice v Sušici zřídí ještě letos 16 sociálních lůžek. Dohodla se na tom s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Lůžka mají obsadit pacienti, kteří potřebují delší než 90-denní hospitalizaci hrazenou pojišťovnami. Podle jednatele nemocnice Romana Vanžury se to týká zhruba 10 až 15% pacientů.
2: Ať už z důvodu toho, že jejich zdravotní stav je závažný, ale hlavně z těch důvodů, že nejsou potom schopni se sami o sebe v domácím nebo sociálním prostředí postarat a sociální zařízení jako domovy důchodců, případně hospice, nemají dostatečnou kapacitu.
0: Nová sociálně zdravotní lůžka vzniknou od listopadu v části pro dlouhodobě ležící pacienty. Ve městě Touškovi na Plzni severu budou dnes uloženy ostatky významného místního průmyslníka 19. století Jana Antonína Štárka. Dopolední mši svatou v kostele svatého Jana Křtitele vystřídá slavnostní průvod s horníky a kapelou, který zamíří k restaurované rodinné hrobce. Tam k ostatkům přibude i časová schránka.
3: Návrat ostatků do zrekonstruované hrobky pod kaplí svatého kříže předcházel podrobný antropologický výzkum. Vědci při něm našli třeba snubní prsteny nebo vzácnou renesanční medaili. Hrobka i kaple se po skončení pietního obřadu ve 14 hodin poprvé otevřou veřejnosti. Z města Touškova na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Letos naposled mohou lidé navštívit Kramářovu vilu, oficiální rezidenci českých premiérů. Otevřená bude až do 18 hodin. Jaké běžně nepřístupné prostory návštěvníci uvidí, popisuje mluvčí vlády Karla Mráčková.
4: Reprezentační salony, pracovnu prvního československého premiéra Karla Kramáře, hudební salonek nebo kulečníkový sál. Projděte si také terasy a zahrady ve francouzském stylu. Komentované prohlídky probíhají od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma a rezervace není potřeba.
0: Kopilot letu z Duboje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok. S odvoláním na generálního prokurátora země to uvedla agentura VAM. Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekirou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem. Na palubě byly skoro 200 lidí, většina z nich Izraelci. Vyšetřování incidentu stále pokračuje. Americký deník Wall Street Journal dříve informoval, že útok Učící pilot měl v rodném Ománu zákaz létat. Muže později zaměstnala letecká společnost se sídlem ve Spojených arabských emirátech Fly Dubai. Sport. Hokejisté Plzně včera další body do extraligové tabulky nepřidali. V 7. extraligovém kole prohráli v Pardubicích 2-4 a klesli na 4. místo. Druhý západočeský tým Karlovy Vary zvítězili ve Vítkovicích 3-0. Třinec porazil Litvínov 3-2, Hradec vítězil v Kladně 4-3 po nájezdech, Kometa porazila Mladou Boleslav 3-2 také po samostatných nájezdech a Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0.
1: Počasí.
0: Dnes bude po rozpuštění mlhy nebo nízké oblačnosti jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, na Plzeňsku až 24 a na horách teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Fouká slabý proměnlivý, postupně to bude jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biojednička, tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se zdržíte od kilometru 107 u Ostrova na Tachovsku ve směru na Plzeň, kde se kvůli omezení vytvořila kolona. A stojí se také od kilometru 92 u Nýřan ve směru na Rozvadov. Na jižním Plzeňsku je uzavřená silnice Srby Dvorec. Důvodem je pořádání podbrdské rally. Objíždí se přes Trojice, Přebudov, Dožice, Číškov a Železný újezd.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. mezi nebem a zemí.
5: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k nim a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou pradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnohá zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakresl potřeba našeho puštíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě. Já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu. Je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokladají dárky a považují to opravdu za svatyně, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, je dobré to i těm místním pak připomínat, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, určitě. Jako já vždycky říkám, že zoo je chrám pro ta zvířata, taková nemová archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě i takové chrámy. I ta nová Arktida samozřejmě zase představí prostředí jako takové. Už teď můžu prozradit, že tam třeba v té Arktidě bude imitace polární záře.
1: Jste zmínil posvátné zvíře slon. Víte, co mě zaujalo, že jste zmínili ten hinduismus, buddhismus, který je znát i tady v zoologické zahradě. Z toho musíte mít obrovskou radost, že lidé z takových zemí jako Indie sem jdou a berou ta zvířata i takto posvátně.
2: My to bereme tak, pochopitelně třeba zrovna východoazijské nebo jihoazijské zoologické zahrady nejsou moc kvalitní obecně. My jsme rádi, když přijdou třeba Indové nebo Tajci a vidí naši zoologickou zahradu, vidí vůbec evropské zoologické zahrady. Je to třeba něco, co si mohou odnést zpátky, potom zase ten jejich standard budou vnímat jinak, protože ono, když se bavíme o tady našich zoologických zahrad v Evropě, jak je to opravdu úplně jiný příběh než třeba ve spoustě částech světa, kde samozřejmě ještě je dominantní ta rekreační funkce zoo a jde o to opravdu ukázat zvíře někde sedící v kleci, což tady se samozřejmě úplně obrací, tady ochranářský aspekt těch zoologických zahrad naprosto dominuje. Posvátně bychom měli přistupovat ke každému zvířeti, ke každému živému tvoru samozřejmě a musíte chápat to zvíře. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře vám nechce ublížit, to dokáže jenom člověk.
1: Mně třeba napadá, že kdybychom si udělali takový meditační den tady v zoo, bylo by to možné.
2: Já myslím, že těch relaxačních míst je tady docela dost. Lidé o nich nevědí právě proto, že často spěchají, ale třeba taková veselovského louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalista Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé připravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba zchátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020 zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science Centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v pevnosti poznání, příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tam je bazén.
2: Je to skutečná voda?
1: Jo, voda, no, voda, no, no. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou tam cesty, jedny, a pak ještě druhé světlo.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba 1 x 1 m, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Bruse to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství, ale na to Bolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku, můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě, máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtenštejnu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu.
8: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvantitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
0: Ještě dodejme, že expozice 3D modelu je pro návštěvníky olomoucké pevnosti poznání bezplatná a doplní je komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezóny se modely přesunou do Salteren arcibiskupského zámku v Kroměříži.

0: Také Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu. Po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavank, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí.
1: Říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
2: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin, to je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
3: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noemovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm

0: metrů dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
1: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
0: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
1: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z prvního století.
0: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
1: Samozřejmě, protože tohle je z prvního století a Kristus žil v prvním století, proto je pravé.
0: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled, pronikavé myšlení, odvahu a chuť k dialogu. Právě na jeho odkaz nyní navazují Česká společnost pro katolickou teologii a Česká křesťanská akademie. Společně vypsali soutěž o cenu Josefa Zvěřiny za nejlepší diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie. Udělovat se bude 10. října během konference na Vyšší odborné škole Jabok. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Cena Josefa Zvěřiny nenese jen jméno jednoho z nejvýraznějších českých teologů 20. století. Navazuje i na myšlenku jeho teologie agape, tedy boží lásky, která se má otevřít všem potřebným. Jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
2: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
1: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
2: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
1: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
2: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
1: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
2: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
1: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
2: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
1: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral. A posléze jí svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil, nebo v jiných překladech pronajal. Protože tam nezaznělo nic ve smyslu, tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydlali. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díku vzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane. Abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena a jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. To, zda po nás zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: Na zimu.
1: Sedm lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Deset hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Nečekaný nález brzdil rekonstrukci prostor za radnicí v Klatovech. Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehčí virózy. A bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty až do 24 stupňů. Pěkné sobotní poledne přeje Andrea Samešová. Rekonstrukce takzvaného radničního dvorku v Klatovech odhalila zatím neznámé prostory. Během stavebních prací se část plochy propadla a pravděpodobně se odhalily středověké sklepy. Podrobnosti dodává mluvčí klatovské radnice Radmila Nagovská.
5: V současné době v těchto místech pracují archeologové, kteří zkoumají, o jaké prostory se jednalo a jakým způsobem by mohly být v budoucnu využity. Pak bude místo zabezpečeno a bude se dál pokračovat ve výstavbě radničního dvorku.
3: V Plzni se dnes uskuteční festival MedFest. Pořádají ho studenti Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, ale to poprvé i pro veřejnost. Studenti zároveň zahájí zimní semestr. Součástí jsou například hudební vystoupení, simulace dopravní nehody anebo lékařský slam poetry, říká za organizátory Dominik Smejkal.
6: Budete si moct na vlastní kůži vyzkoušet první pomoc nebo práci s defibrilátorem, změřit si krevní tlak, glykémii, BMI nebo třeba krevní skupinu a zrak. Dozvíte se něco o dentální hygieně, podíváte se na práci záchranářů a můžete si vyzkoušet i medicínu ve virtuální realitě. Na své si přijdou i děti, pro které máme připravenou vlastní zónu plnou her a aktivit.
3: Festival se uskuteční v areálu Lékařské fakulty v Plzni na Lochotině od 12:30 až do 22 hodin. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných, ale lékaři teprve čekají.
7: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
8: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
7: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
9: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
7: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Řecké pohoří Olymp se oficiálně stalo památkou světového dědictví UNESCO. Na slavnostním ceremoniálu to oznámil řecký premiér. V mytickém domově starověkých řeckých bohů leží také Mytikas, nejvyšší vrchol Řecka. Po Olympu, historickém území Zagory a minojských palácích na Krétě se teď Řecko snaží na seznam UNESCO zařadit také starověké město Nikopolis.
0: Sport.
3: Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel pouze dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Guevara. Závod se jede zítra po 5. hodině ranní středoevropského času.
0: Počasí.
3: Dnes bude po rozpuštění mlh a nízké oblačnosti jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, na Plzeňsku až 24 a na horách do 21 stupňů. Fouká slabý proměnlivý, postupně to bude jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky čekejte většinou dobré a biojednička mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
10: Sponzorem pořadu je
11: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 přibylo omezení u Starého Plzence. Na kilometru 73 ve směru na Prahu se pohybují pracovníci údržby a čistí vozovku. Projíždějte úsekem s velkou opatrností.
12: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
13: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin, a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No, je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky, a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě, a splanila na těchto těch stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto těch rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším, a doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně někde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou, a omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka, no a zase jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá, byste vidět, že oschlíle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších.
2: No. No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: No teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat. Hmm.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež. Hmm.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat.

0: a v sobotu v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobbyredaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vidět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni na Světovaru začala stavba dalších bytových domů. Vznikne téměř 70 nájemních bytů. Letošní rok je třetí nejsušší za posledních 65 let. Z horských oblastí je na tom nejhůř Šumava. A bude většinou jasno nebo skoro jasno, teploty do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Plzeň zahájila v prostoru bývalého pivovaru a kasáren Světovar stavbu dalších bytových domů. V budovách s označením A1 až A4 bude celkem 68 bytů. Podrobnosti dodává vedoucí odboru investic magistrátu města Plzně Taťána Kicová.
2: Roste tu komplex bytových domů. Je to komplex 4 bytových domů, které budou spojený, ve kterých budou byty od 1KK do 3KK. Bude tu pobytová zahrada, ten dům bude zelený. 2 roky budeme stavět, cena, za kterou bylo vysoutěženo, zhruba 418 milionů korun.
0: Část nákladů pokryje dotace od Státního fondu podpory investic a také úvěr. 2 nájemní domy v areálu na Světovaru už Plzeň v minulých dnech dokončila. Vzniklo celkem 74 bytů. Letošní rok je zatím třetí nejsušší za posledních 65 let. Méně srážek od ledna do konce září spadlo v Česku pouze v letech 2003 a 2015. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nedostatek srážek je podle odborníků patrný i v oblastech, kde obvykle prší nejvíc. Z horských oblastí je na tom nejhůř Šumava. Nejvíce srážek ve vyšších polohách naopak zaznamenaly krkonošské stanice Dvoračky a Labská Bouda. V zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese se dnes rozsvítí kostel svatého Michala. Po odsunu Němců a ostřelování městečka zůstaly po válce pouze základy a právě na nich se rozhoří svíce. Posetmění je zapálí dobrovolníci ze spolku Terra Incognita. Ti prostor čistí už několik let a odpoledne pořádají festival s přednáškami, promítáním a kapelami.
3: Myslím si, že by se tady mělo odkrýt pro lidi, jak to tady dřív vypadalo, aby viděli tu historii, kolik tady bylo různých obydlí a vesnic a co všechno zmizelo díky armádě, díky komunistům.
4: Říká s lopatou v ruce dobrovolník Petr Němec. Ve stanu, který tady postaví dobrovolníci, se bude čepovat i pivo, vlastně více než po 80 letech poprvé. A bude to taková slabá náhrážka za těch 10 zájezdních hostinců, které tady kdysi v Čisté fungovaly. Ze Slavkovského lesa Lubomír Smatana, Český rozhlas. Sport.
0: České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací světa. Večer nastoupí v Ovědu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům a jedničkám žebříčku Mezinárodní federace. Hlavní ofenzivní hvězdou Španělska je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který dal při posledních 2 výhrách 3 góly. Mluvil o něm záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je 1 na 1 rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
0: Utkání Španělsko-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude podle nejnovější předpovědi jasno nebo skoro jasno, zpočátku ještě výjimečně mlha. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů. Povane slabý, proměnlivý, během dne většinou jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Holíšově na jižním Plzeňsku na Jiráskově třídě, kde se střetla 2 osobní auta a blokují provoz. Na místě už zasahují policisté, buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jedenáct hodin a 5 minut, je sobota 3. října a udatné slunce babího léta už se probojovalo pod zimní mlhou a zase bude jasno. A já vám teď udělám jasno v dalším vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Takže po půl 12. se živě podíváme do města Touškova, kde proběhne pohřební mše při příležitosti návratu ostatků barona Jana Antonína Štarka, zdejšího dobrodince. V seriálu Můj kraj se také zastavíme v Dobřanech na jižním Plzeňsku, kde se narodil filmový režisér Ota Koval, průkopník českého filmu pro děti. A už za chvíli výlet do kláštera v Chotěšově. Tak užívejte dne s rádiem vašeho kraje.
1: Dobré dopoledne a Roman Stupka.

0: No a teď vás na chvíli zavedeme na jižní Plzeňsko, konkrétně do kláštera v Chotěšově. V objektu se zajímavou historií natáčela kolegyně Anděla Blašková.
1: Chotěšovský klášter byl založen ve 13. století a jednalo se o ženský klášter premonstrátek.
2: Byly to samozřejmě většinou chovanky z bohatých rodů, který sem pak přinášeli ten majetek, a to byly potom ty různý městečka, vesničky, kdy v tom středověku ten klášter měl kolem 650 takovýchhle záležitostí až ve středních Čechách a dá se říct, že to přetrvalo až do toho 19. století tyto majetky.
1: Říká Jiří Poslední, průvodce kláštera. Ženský klášter v Chotěšově byl v 18. století Josefem II. Zrušen a s tím byl uzavřen i klášterní kostel svatého Václava. Co se se zdejším kostelem pak stalo?
2: Když tady koupili celé panství tum taxisové v roce 1822, tak kostel docela obyčejně zbourali z toho důvodu, že už to byla taková zdevastovaná záležitost za ta léta.
1: Ale v současné době se tady kostel nachází, tak jak k tomu došlo?
2: Protože v roce 1878 sem přichází další následný ženský řád navštívení Panny Marie, tak oni potřebovali nějaký svůj klášterní kostel a v roce 1900 až 1901 se přistavili tady tu kapli, takovou loď, bychom vlastně řekli, jako kostel Nejsvětějšího srdce Páně.
1: V kostele nechybí oltář, za kterým jsou barevná vitrážová okna. Co je na nich vymalováno?
2: Jsou to takový zhuštěný dějiny toho řádu navštívení Panny Marie a jednotlivý ty výjevy nám představují navštívení Panny Marie, kdy Panna Marie navštěvuje Alžbětu, kdy potom ten svatý František Saleský, to byl zakladatel toho nového řádu, tak dal název celému tomu řádu podle tohoto výjevu navštívení Panny Marie.
1: Svatý František Saleský, biskup ženevský, je znázorněn v tom pravém okně. Tam je zachycen, jak sedí na trůnu.
2: Můžeme vedle něj vidět klečící Janu Františku de Chantal. Ona byla původně šlechtična, měla 6 dětí, 2 nepřežily. Ona se ovšem potom dává do takové výpomoci tomu Františku Saleskému v tom založení toho řádu. Zřejmě tam byly takové záležitosti i finanční. A opravdu se ona stává první matkou představenou potom v klášteře v Annecy ve Francii, první matkou představenou tohoto řádu. A tento řád odstartoval ten svůj život 6.6.1610 a to se vždycky slaví svatá trojice a to je to okno prostřední, kde tu svatou trojici vidíme vymalovanou.
1: Došli jsme do kapitulní síně.
2: V našem případě kapitulní síň je vymalovaná od Františka Julia Luxe v roce 1754 až 56. František Julius Lux byl takový regionální malíř, bychom řekli, toho Plzeňska. V našem případě tady v Chotěšově je to vesměs všechno na téma mariánské, ale tady na čelní stěně v okolí dveří potom můžeme vidět i oba zakladatele klášterů v Teple a Chotěšově, a to je blahoslavený Hroznata a jeho sestra Vojislava.
0: S objektem kláštera v Chotěšově vás seznámil Jiří Poslední.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kraj. Seriál o rodácích a osobnostech západních Čech.
1: Otankoval se během 70. a 80. let 20. století, zařadil spolu s režisérkou Věrou Plívovou Šimkovou a Otou Vošmikem mezi režiséry filmů pro děti. No a stal se v tomto oboru průkopníkem. Plně využíval dětskou fantazii a na jeho kontě jsou třeba filmy Lucie a zázraky, Kočičí princ anebo Kaňka do pohádky. Před jeho rodným domem v Dobřanech na jižním Plzeňsku jsem si povídal s filmovým historikem Michalem Šaškem.
2: Známe to pouze z vyprávění a chvilku nám to trvalo, mezi tím samozřejmě pamětníci zemřeli, protože on vlastně otakoval, nebyl Otou Kovalem, ale Oto Kónem. A proto bylo velmi složité vlastně najít ten rodný dům a vůbec se dozvědět něco o tom dětství. A prožíval podle jako pamětníků, se kterými jsem to ještě konzultoval, když byli naživu, například s panem Fedrichem, že pobíhali tady právě kolem Hujábu. A on tady příliš času netrávil, asi do první nebo druhé třídy, pak došlo tady k odstěhování a bylo to prostě klasické dětství v sudetoněmeckém městečku.
1: On tady studoval nějakou filmovou školu?
2: Vystudoval průmyslovku a nastoupil původně do filmového studia Barrandov počátkem 50. let do zvukového oddělení. Takže on byl nejdříve jako zvukař a potom následně při těch zase změnách v rámci filmového studia Barrandov tak přičichl k té filmařině. A přes svého kolegu se dostal k Martinu Fričovi, kterému jak vlastně jako první dělal asistenta režie. Tehdy dochází i k budování oddělení dětského filmu, takže on byl vlastně jedním z těch prvních režisérů, který se věnuje soustavně té práci s dětmi.
1: Ale ty jeho pohádky byly, řekl bych, na svou dobu dost nestandardní. Začneme tou první, třeba Lucie a zázraky.
2: Tady se naplno projevuje ta jeho fantazie, kdy on chce nabízet vlastně něco nového. To byla jako zase podle slov Marcely Petrnové velká diskuze, kam se to má ubírat. Jestli to mají být filmy jako třeba Olověný chléb, který natočil Jiří Sekvenc, to znamená, je tam nějaká proletářská tématika, chudoba dětí, anebo to má jít tou cestou právě fantazii. A ta vítězí a vlastně má mimořádný úspěch v zahraničí.
1: Vzpomínám ještě na jednu pohádku, jmenovala se Kočičí princ.
2: Ano.
1: A ta mě připadala tehdy, když jsem to viděl jako malý, skoro hororově. Všem se toho bál.
2: Tak ono to má
1: záměr.
2: Ten snímek, který vznikl ve východoněmecké koprodukci, tak se natáčel v dekoracích filmu Jura Herce, jako je Deváté srdce nebo Pana Anetvor. Takže ona i ta dekorace
1: hororová,
2: té mizanscény vlastně dotváří tu poetiku, v tomto případě hororovou poetiku toho filmu.
3: To je divný zámek.
4: Je to čaroděj, jako ten v té pohádce. Někdo tam je.
1: Kromě fantazijních pohádek natáčí Ota Koval i filmy psychologické. Hlavní roli v nich ovšem opět hrají děti. A sem spadá i film z roku 1979 Julek o dětství komunistického novináře Julia Fučíka.
2: Bylo to na zakázku. Každá pětiletka v rámci filmového studia Barrandov a toho dětského oddělení znamená natočit takový jeden film. A jedním právě z nich byl Julek a tak, jak vlastně je ten původní scénář, tak si myslím, že je, a můžeme si myslet jako cokoliv, ale když ho vidíte, tak nakonec skutečně jde po tom dětství a ta politika. Politika jde trošičku stranou, jo? Takže ta snaha o to očištění od toho jako politického nánosu tam byla.
1: On se toho docela dobře vybruslil, dá se říct.
2: Ano.
1: Víte, kdo to byl Ota Koval?
5: No tak já nejsem rodák, jo. Jsem tady už téměř, 50 let letos. Jako něco mi to říká, čtu v novinách dobřanských zajímavý články, tak jako něco mi to říká, ale přesně jsem nevěděla.
1: Tak poslouchejte Český rozhlas.
5: Pořád ho poslouchám denně.
1: Ota Koval natočil 12 filmů s dětskou tematikou a jak říká filmový historik Michal Šašek.
2: Byl spolutvůrcem, troufnu si to říct, dětské nové vlny, která ovlivnila minimálně Evropu. Jeho filmy byly úspěšné i v zahraničí a vlastně neustále na tuto dobu i dnešní filmaři, a to si troufám říct, nahlížejí jako na dobu, kterou by znovu chtěli prožít.
1: Ota Koval zemřel v Praze 14. srpna 1991, čtvrt roku po svých 60. narozeninách. Z Dobřan, Roman Stupka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Dnes ráno, když bylo půl

0: Je 11:05, posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas Plzeň, a zase na chvíli zamíříme do terénu. Město Touškov se totiž dnes symbolicky vrátilo do roku 1883. Proč? Tehdy se tam konal pohřeb průmyslníka, šlechtice a dobrodince barona Jana Antonína Štarka. Touškovský farář pak do farní kroniky zaznamenal, že tak velkolepý a pohřební průvod Touškov do té doby nezažil. A od té doby je možná taky ne, až dnes. Po rozsáhlé rekonstrukci kaple svatého kříže a krypty se baronovy ostatky vracejí zpátky do rodinné hrobky. Stejně jako tehdy je na poslední cestě vyprovází pohřební průvod. No a je u toho i naše reportérka Jitka Englová. Jitko, dobré dopoledne.
1: Dobrý den, tak tomu pohřebnímu průvodu předcházela v kostele svatého Jana Křtitele pohřební mše svatá a zhruba před půl hodinou se vydal městem ten průvod, ve kterém šli duchovní, horníci ve slavnostních uniformách s prapory,

0: hrobky. A zároveň tam bude uložena i časová schránka s dokumenty, mincemi, fotografiemi a informacemi o té rekonstrukci kaple.
1: No možná by stálo za to představit tu

0: ten dnešní průvod.
1: No, jak vypadá ten pohřební průvod dnes, to už si popsala, my to částečně slyšíme, ale ví se, jak vypadal ten pohřeb před lety, tehdy v roce 1883, když farář píše, jak to bylo velkolepé?
0: Ano, jak už jsi zmínil, jako velkolepýho tehdejší farář označil a uvádí se taky, že obřadu se tehdy účastnilo 16 kněží a tisíce horníků, které sem přivážely zvláštní vlaky ze Štárkových průmyslových oblastí. V průvodu taky hrála hornická hudba a horníci nesli rozsvícené hornické svítilny a traduje se, že ten průvod byl tak dlouhý, že propojil zámek v Čeminech s Touškovem.
1: No, já už jsem říkal, že se ostatky vracejí do krypty po rozsáhlé rekonstrukci kaple, ale součástí obnovy, pokud vím, byl i odborný archeologický a antropologický průzkum, tak přinesl ten nějaká překvapení nebo zajímavosti?
0: Přinesl a ne jedno. A to i přesto, že rakve byly poškozené po násilných vniknutích vykradačů do hrobky, tak u baronových ostatků byly dva snubní prsteny, jeden jeho a jeho manželky, která tedy zemřela zhruba rok před ním. A opravdu mimořádným nálezem byla vzácná stříbrná renesanční medaile Nejsvětější trojice z roku 1544. Ty už jsou asi jenom tři na světě a bylo tedy velké překvapení, že tam byla. No a jinak tedy ta kaple svatého kříže, její krypta i historické rakve mají za sebou kompletní rekonstrukci a vlastně jak se to všechno povedlo, tak o tom se můžou přesvědčit lidé dnes až do 18 hodin. Tady budou komentované prohlídky.
1: Z města Touškova se hlásila Jitka Englová. Díky, naslyšenou.
0: Přeji krásný den a těším se na slyšenou.
2: Jsme s vámi i na severním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Perfect. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota, 3. října. Svátek má Bohumil, nebo třeba i Amadeus. Což je jenom latinská podoba Bohumila. Tady je Petr Jungmann. Před 800 lety v roce 1226 zemřel svatý František z Assisi, italský básník, řeholník, zakladatel řádu františkánů a patron Itálie. První přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu vysílal reportér Josef Laufer přesně před 100 lety v roce 1926.
4: Zápasu přihlíží dle odhadu asi 25 tisíc diváků.
3: Komentoval fotbalový zápas Slavie Praha s Hungárií Budapešť.
4: Obě mužstva jsou již na hřišti.
3: K jednomu z nejkontroverznějších incidentů ponorek během studené války došlo přesně před 40 lety. V roce 1986, asi 1000 kilometrů od Bermud, během rutinní hlídky explodovala torpédová komora sovětské ponorky K-219. Ta měla ve výzbroji 16 jaderných balistických raket. Sovětská strana obvinila Spojené státy, že za nehodu stála kolize s americkou ponorkou USS Augusta. Američané ale jakýkoliv kontakt popírali. Moskva rozhodla, že poničená ponorka musí být odtažena zpátky k Murmansku. O 3 dny později se ale poškození ukázalo jako fatální a tak K-219 skončila na dně moře v hloubce 6 kilometrů. Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů zveřejnilo před 5 lety v projektu Pandora's Papers podezřelé finanční transakce týkající se 35 světových vůdců a stovek politiků z více než 90 zemí. V odhalení se objevilo také 300 Čechů, ale třeba také zpěvačka Shakira, Elton John, Ringo Starr nebo modelka Claudia Schiffer. 45 má rodák ze švédského Malmö, bývalý fotbalový běc Zlatan Ibrahimovič. Já přeju hezkou sobotu.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Rodiny, školy nebo knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. Plzeňský kraj získal souhlas stavebního úřadu na přestavbu zchátralého objektu bývalých městských lázní v Plzni. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkné poledne u zpráv přeje Petra Broučková. Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Kartušáková.
4: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
3: Zapojí se i knihovny v Plzeňském kraji. Podrobnosti jsou na webu týdenknihoven.cz. Plzeňské hejtmanství má souhlas stavebního úřadu na přestavbu bývalých městských lázní v Plzni na Západočeskou galerii. Aktuálně čeká, až bude rozhodnutí stavebního úřadu pravomocné. Původní využití objektu přitom mělo být úplně jiné, připomíná jednatel Kulturního centra Plzeňského kraje Daniel Janda.
5: Historické stavební povolení počítalo s výstavbou bytů části toho objektu. A my jsme ten záměr změnili tak, aby tam právě vzniklo to komplexní kulturní centrum, aby tam byl velký kulturní sál, zázemí pro spolky a tak podobně.
3: Kompletní přestavba městských lázní vyjde na 2,5 miliardy korun a skončit má do konce roku 2029. Na Švihovském hradě je o tomto víkendu otevřená tvůrčí dílna. Koná se tam akce Papírový patlák, zaměřená na papírové modelářství. Lidé si tam můžou půjčit a slepit papírový model pod dohledem zkušených modelářů a lektorů, říká kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
6: Organizují to modeláři z Plzně a vždycky přijedou na víkend, lepí si tady a ukazují, jak se papírové modely lepí i dětem, takže je tady takový workshop, dílna, kde si kdokoliv může přijít a něco si vyzkoušet. Modely jsou tu k dispozici od jednodušších po nějaké složitější, takže každý si vybere podle svých schopností a věku.
3: Modelářská dílna bude dnes otevřená do 15 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin. Litevské letiště po zrušení varování před drony obnovilo svůj provoz. Uzavřené bylo necelou hodinu. Národní krizové centrum mělo podezření na bezpilotní letoun letící z Běloruska. Do vzduchu preventivně vzlétly stíhačky NATO a úřady lidem v oblasti doporučili, aby byli připraveni se případně schovat. Co způsobilo varování před dronem, krizové centrum vyšetřuje.
0: Sport.
3: Lukáš Krpálek bude znovu největší nadějí českého juda na světovém šampionátu, který od zítřka hostí azerbajdžánské Baku. Dvojnásobný olympijský vítěz bude chtít rozšířit svou úctyhodnou sbírku 5 medailí z mistrovství světa v hmotnostní kategorii nad 100 kg.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 18 až 21. Fouká slabý jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Pozor, dejte v Holíšově na jižním Plzeňsku na Jiráskově třídě na nehodu dvou osobních aut probíhá vyšetřování, projíždějte opatrně. Na dálnici D5 mezi 30. a 34. kilometrem ve směru na Plzeň počítejte s kolonou. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Ano, je 12 hodin a 5 minut a ten následující vysílací čas až do hodiny 13. je určen pro ty, kteří chtějí udělat někomu radost. Stačí vytočit číslo 221 554 222. No a popřát buď k svátku, nebo k narozeninám, nebo jen tak něco vzkázat. No a k tomu připojit oblíbenou písničku adresáta. Tak to chodí tady v písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň, ale samozřejmě, že můžete i psát na adresu písničky pro vás @rozhlas.cz. U mikrofonu i telefonu je s vámi Roman Stupka, který ještě pro inspiraci připomene, že dnes má svátek Bohumil, čili člověk bohumilý. No a takových bohumilů je u nás víc jak 17 000. Tak telefonní linka už je volná.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: první telefon v dnešních písničkách pro vás Českého rozhlasu Plzeň už je tady. Na druhé straně telefonní linky je Zdeňka ze Střížovic. Tak do Střížovic zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Plzeňského rozhlasu a vás v redakci. A dnes má svátek můj manžel, pan Bohumil Hajšman ze Střížovic, a zítra bude mít svátek pan František Uhlík z Příchovic. Oběma přeju všecko nejlepší, hodně štěstí a hlavně hodně, hodně zdraví. A vám děkuji za zahrání a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, písnička už je připravená.

0: No a teď na chvíli zamíříme na Chocko, protože ze Gdyně volá paní Maruš. Maruško, zdravíme, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Československý rozhlas i vás, pane redaktore. Dneska je slavný den pro Miluš Tesařovou ze Gdyně Markova. Dožívá se 85 let a má i svátek. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a trochu toho štěstíčka, nic jiného v tomhle věku nepotřebujeme. To jí přejem všichni ze srazu, který jsme měli minulou sobotu, za všechny Maruše.
0: A povedlo se to, Maruško, minulou sobotu?
1: Bylo to fajn, ale bylo už nás málo, 85 let. Bylo nás jenom 9.
0: No tak aspoň to přeci. Pošleme jednu krásnou písničku o Šumavě, co říkáte?
1: Děkuji moc.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Je 12 hodin a 20 minut, posloucháte písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň a na telefonní lince je Matěj z Rokycan a ten už má slovo, dobrý den.
1: Dobrý den, dnes písničku věnuji své tetě Evě Kováříkové z Nevida u Rokycan k jejím dnešním narozeninám. Milá teto, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti z vnoučat a hezkou oslavu. Moc ti děkuji za naše společné letní výlety. Teto, máme tě moc rádi a těšíme se zítra na tebe.
0: Tak po právu hrajeme Matějově tetě. Mějte se.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: 221 554 222, tak tohle číslo sem do písniček pro vás Českého rozhlasu Plzeň zná i pan Václav z Břas, protože ho před chvílí vytočil, nebo možná spíš vyťukal na svém telefonu a tak je teď na telefonní lince. Václave, dobrý den.
1: Zdravím vás, jsem velice rád, že se mi povedlo se dovolat a chtěl bych zahrát písničku Život je boj, Karel Konárek, pro svou ženu Jarku.
0: No a je tam Jarka někde s vámi teď?
1: Ježiš, ta poslouchá, to víte, že jo.
0: Takže ji zdravíme a tahle písnička je od vás pro ní.
1: Ano, ano, a my zdravíme vás, oba dva.
0: Děkuji.

0: Tady Alena, já vás zdravím. Zdravím všechny posluchače Rádio Plzeň. A chtěla bych sem tohle tu písničku, co jsme vybrali všem hodným lidem, vám ve studiu, mému manželovi, Romanovi, sobě a prostě pro všechny. A mějte se moc rádi všichni a tu písničku si poslechněte ze Ská nashledanou, pán Stupka, nashledanou. Všechny pozdravujte.
1: Aleno, cítíte, jak už to voní? Víte, co to voní?
0: Ano, cítíte. A pozdravujte pana Michala Janskýho.
1: To budu taky. Voní to
0: divoké. Jo, mějte se hezky. A mějte se na své, ano, děkuju.
1: Tak já bych řekl, co to voní. Je to divoký horský tymián.
0: Horský tymián, ano. Mějte se na své, ano.

0: No a něco na srdci má také paní Marie z Březiny u Rokycan. Maruško, povídejte, dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla poslat písničku

0: blahopřání pro manžele Motejzlíkovi, újezdu u Kasejovic, kteří se dnes dožívají 50 let společného života. Přejeme jim s manželem a ještě rodina Látova všechno nejlepší, hodně zdraví do dalších let a aby se jim to tak byli společně krásně jako dodnes. Děkuji vám moc krát, moje Stupka. Naschledanou.
1: Krásná zlatá svatba. Tak k tomu přidáme ano. Písničku.
0: Děkuji, děkuji. Naschledanou.
2: Jednoho dne se to

0: Na přání paní Marie z Březiny jsme hráli ke zlaté svatbě. No a já jsem zvědav, komu budeme hrát teď. Na přání Josefa z Poběžovic. Ten je u telefonu. Tak do Poběžovic, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych se chtěl zahrát jímu švagrovi Fanoušovi do Domažlic, Fanoušovi Šleglovi do Domažlického svátku. Fanoušu, přeju tě hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě život s náma baví, ať máš úsměv na tváři každý ráno, ať se tě očička rozáří. Hodně štěstí, hodně lásky a na hlavě žádné vrásky. To tě přeje děda Pepík.
0: No, krásně jste to zrýmoval. Pošleme mu tu jednu trampskou nebo country, jak jste říkal.
1: Ano, děkuju moc.
0: Tak pro fanouše jedna sázavá.

No a dnešní písničky pro vás Českého rozhlasu Plzeň se pomalu chýlí ku svému konci. I zítra samozřejmě budete moci blahopřát a zítra předpokládám, že tady bude ještě více nadspáno, než to bylo dnes, protože zítra, jak známo, mají svátek Františkové. Ale pro dnešek to zakončím jedním písemným a docela vřelým vzkazem. Dobrý den, milé rádio. Hlásíme se do vašeho oblíbeného pořadu, abychom popřáli naší babi a brzo prababi Marii Horníčkové k jejím krásným 75. narozeninám. Babi si naše sluníčko, které nás hřeje svojí láskou. Hodně štěstí a hlavně to zdravíčko. Máme tě moc rádi. Syn Josef s rodinou a dcera Marie s vnučkou Maruškou, která je v očekávání. No tak tady už by se pomalu hodily sudičky.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
1: Začíná sezona respiračních nemocí. Komentovaná prohlídka v muzeu v Mariánské Týnici zakončí výstavu věnovanou objevování Amazonky. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 23 stupňů. Hezké sobotní odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. V Česku začíná sezona respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíš s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v následujících týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
2: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
1: Někteří pediatři už podle ní začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcíny by si rodiče měli u lékaře zkontrolovat. Dvě komentované prohlídky dnes nabízí Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Akce se uskuteční v rámci Dne architektury. Jedna prohlídka je spojená s ukončením výstavy nazvané Amazonka čtvrtstoletí od objevu pramenů českými expedicemi. Začátek je ve 14 hodin, říká průvodkyně Hana Fričková.
3: Profesor Bohumír Janský přiblíží dramata i úspěchy vědeckých výprav do peruánských And a představí příběh expedice v roce 1999, kdy označili řeku Karua Santa za hlavní pramen Amazonky. Poté navážeme prohlídkou výstavy Hanuš Zápal, architekt Plzeňska, bez kterého by Mariánská Týnice možná už nestála.
1: Lidé v Tachově můžou opět navrhnout, do jakých projektů má město investovat 1,5 milionu korun, a to v rámci čtvrtého ročníku participativního rozpočtu. Veškeré informace je možné najít na webových stránkách probuďtachov.cz.
4: Kdo vymyslí projekt, určí přibližnou cenu a dodá ilustrační obrázek, může svůj návrh na vylepšení nějakého místa ve městě poslat na e-mail tachovské tiskové mluvčí, nebo je možné návrh odevzdat v papírové podobě v podatelně na tachovské radnici, a to do 31. prosince. Pro návrhy bude možné hlasovat v březnu. Z Tachova Lukáš Milota, Český rozhlas. Sport.
1: Kvalifikaci Formule 1 na velkou cenu Malajzie vyhrál Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Na okruhu v Sepangu porazil čtyřnásobný světový šampion, druhého Brita Hamiltona na Ferrari o 298 tisícin sekundy.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Pouká slabý jihovýchodní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v Lidické ulici u křižovatky z Komenského ulicí dejte pozor na nehodu nákladního auta s osobním s únikem pohonných hmot. Na dálnici D5 mezi 32. a 34. kilometrem ve směru na Plzeň počítejte s kolonou a na jižním Plzeňsku je dnes uzavřená silnice mezi Srby a obcí Dvorec. Důvodem je pořádání sportovní akce pod brdské relí. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí léto. Tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z Brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila české a saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Zirkelstein, a za Zirkelsteinem vidíme velký a malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

Pojďme teď věnovat několik minut vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. No a to nás inspirovalo k soutěžní otázce. Ta se týkala nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my jsme se ptali, jestli byste věděli, o jaký důl jde. Opět jsme dali možnost A a možnost B. Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost, a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert, Měrotín, pan Martin Buchal, Dubičné, pan Petr Vepřek, Nemíle, paní Marie Králová, Troubelice a pan Aleš Haltův, Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Klukovská záliba v Angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až v nějakém roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: To je to první hale. Najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech a mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny, co v nich najdeme?
1: Kamarád mi sem zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka a je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3 000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
2: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
2: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
0: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svojí neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny a právě do ní teď míří v doprovodu správkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Pošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský, kdy si se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kámen byl dovezen v roce 1936 a začal ji stavět. No prostě to svýma rukama farnici z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937, a byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
2: Byla součástí, ano.
1: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
2: Ano.
1: A budete se mnou, vy jste teda krásně oblečená, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
2: Jo, půjdem, jo, můžeme.
1: Tak vycházíme teda z kapličky, tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná,

0: Jedna je v polštině, to je ten kšonč Rudolf Pošek. To je on, ten hnojnický farář. A po železných schodech... Mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro. Zadýcháváte se také.
1: Také jsem se zadechala.
0: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
1: Je to nový zvon. To je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
0: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl.
1: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom, takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
0: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku, takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
1: Získá na chatě. Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
0: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
1: Teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře jako Kozubové je.
0: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
1: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten Jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
0: Přijďte kdykoliv za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou Hedviku.
1: Ano, ano, na svatou Hedviku a závěr kalendářního roku Silvestra vždy v 11 hodin.
2: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové, její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně, kdy si ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildprant? Je to na vás, Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu. Píše se takto, výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je zpoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
2: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
1: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
2: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
1: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
2: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká brodem nad Tichou.
1: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
2: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
1: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
2: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu Grius Locí, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec, jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně, jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
1: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
2: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka, je to takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh anebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
1: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
2: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
1: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal.
0: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihleská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

A pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, za B. Baron František Hildprant. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: je 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Strážníci městské policie v Plzni na Slovanech budou nově sídlit v dokončeném bytovém domě v areálu na Světovaru. Ve Zbyroze na Rokycansku dokončili stavební úpravy městského hřbitova. Zítra čekejte zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 23 stupňů. Pěknou sobotu u zpráv přeje Petra Broučková. Do nové služebny se bude stěhovat městská policie v Plzni na Slovanech. Moderní zázemí získají strážníci v právě dokončeném bytovém domě s označením A5 na Světovaru. Služebna vznikne v přízemí nového domu, jak popsal velitel plzeňské městské policie Petr Nováček.
2: Bude to plnohodnotná služebna městské policie. Vystěhujeme se z těch stávajících prostor, které jsou na městském úřadu. Bude tady asi celkem 25 strážníků a zajištěná služba ve dne v noci. Pokud budeme venku, tak tady bude tlačítko na to, aby se lidi s náma mohli spojit a zavolat si nás, kdyby potřebovali.
0: Ve Zbyrohu na Rokycansku dokončili stavební úpravy na městském hřbitově. Jak uvádí město Zbyroh na svém webu, zrekonstruovaný prostor má návštěvníkům přinést vyšší bezpečnost i pohodlí.
3: Dělníci na hřbitově položili nový chodník z tradičních žulových kostek a vedle schodiště vytvořili bezbariérový dlážděný nájezd, který usnadní přístup na starý hřbitov. Nové ohraničení získalo také okolí pomníku s křížem. Na stavební práce teď navážou ještě parkové a sadové úpravy, při kterých zahradníci vysází menší keře. Ze Zbyroha na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Z Trutnova na Hrádeček vyrazili asi 40 lidí, připomněli si tak pondělní nedožité 90. narozeniny Václava Havla. Ten měl na Hrádečku chalupu a v Trutnově v 70. letech pracoval v pivovaru. Letos je to už 7. ročník pochodu, který měří zhruba 10 kilometrů. Podle organizátorů přišli lidé různého věku, od rodin s dětmi až po seniory. Přidávají se taky studenti. Jedna z pořadatelek, Radka Severová, v rozhovoru pro Český rozhlas připomněla, že Havlův odkaz je stále významný pro mladé.
4: Určitě je to pro ně důležité. Často slýchám, že je pro ně důležitý to, že jsme součástí Evropské unie, NATO, a je známo, že Václav Havel se zasadil o to, aby naše republika mohla být přijata do NATO. Takže myslím si, že si ten odkaz Václava Havla uvědomují, že vlastně je to důležité i pro jejich budoucnost. Sport.
0: Sedminásobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v Arku druhý. Ve finále prohrál s domácím Italem Filipem Šenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně mlhy a kránu i pozvolné přibývání vysoké oblačnosti. Teploty 8 až 5, v údolích při vyjasnění až 3 stupně Celsia, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne většinou oblačno až skoro zataženo, večer ojediněle i přehánka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23 na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio na jedničce, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni v Lidické ulici na křižovatce s Komenského ulicí probíhá vyšetřování nehody nákladního auta s osobním. Na silnici 27 u Horní Lukavice na jižním Plzeňsku se u vozovky pohybuje sedna. Jeďte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní ze zaniklých vesnic nebo starých zahrad uchovává genový sad v Tachově. Letos slaví 20 let od svého založení a tak ho v naší reportáži krátce po půl třetí navštívíme. Mimochodem jsou tam plody i z poslední hrušky z vypálených lidic, ale to uslyšíte sami. Čekají na vás také například hvězdy, hity, legendy. Připomeneme si v nich rock'n'rollového zpěváka, jednu legendu, Čabyho Čekra. No a už za chvíli řidičská abeceda a tam se budeme ptát, může nám policista zadržet registrační značky? Prostě já si myslím, že se vyplatí i nadále poslouchat rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovy Šrot, Republice Ocel.
2: Tipy pro volný čas.
3: Tak například plzeňské divadlo Dialog zve od 19 hodin na inscenaci Dokonalá svatba. Divadlo Jenkátyla v Plzni láká do velkého na komedii S barvou ven a neb kondomedie. A na novou scénu můžete zajít na muzikál My Fair Lady. Obě inscenace začínají od 19 hodin. V muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici se od 16 hodin koná komentovaná prohlídka na téma Hanuš Zápal, architekt Plzeňska, obnovitel Mariánské Týnice. Ve skanzenu Chanovice v objektu Stodoly původem z usedlosti Příkosice se od 15 hodin uskuteční loutkoherecké představení Čert a Káča. Na vrchu Krasíkov potrvají až do 18 hodin slavnosti a blek. Na Masarykově náměstí v Přešticích zase potrvá až do 22 hodin Přeštický festival vína. Nabízí vína od 18 vybraných moravských vinařů, nechybí ani gastrozóna a hudební program. No a na louce pod rozhlednou na vrchách v Břasích můžete až do 18 hodin zažít drakiádu. Tolik naše dnešní tipy a za okamžik další písnička. Ta bude o skálopevné lásce.
0: Tipy pro volný čas vám přináší firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýzanech.
1: Sudovy Šrot, Republice Ocel.

0: Pět minut po půl třetí vám Český rozhlas Plzeň přeje hezkou sobotu a teď bych tady měl jedno výročí. 20 let existence totiž slaví letos Genový sad v Tachově. V roce 2006 ho založila skupina ochránců přírody, od nich zprávu později převzal specializovaný spolek. Ten sad tvoří stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní, především z našeho západního pohraničí. Jedná se o roubovance ovocných stromů ze zaniklých vesnic, starých zahrad, sadů nebo alejí.
1: Je to genový sád. Jeho účelem je uchování těch starých odrůd, které jsou tady naroubované.
2: A je to teda z Tachovska?
1: Hlavně na Tachovsku, ale něco máme z Domažlicka, něco máme vejš, Slavkovský les.
2: Zhruba dvouhektarovým sadem mě provází předseda spolku Genové sady Tachovska Miroslav Rolko.
1: Je tady dohromady asi 640 stromů v sadu. Z toho 340 je jabloní, nějakých 140 je tady hrušní, 60 třešní, 60 sliv a švestek. Tady máme třeba...
2: Vévodkyně Eliška, už to vidím.
1: Jo, hruška, jo. To je odrůda.
2: To je odrůda.
1: Jo, Poloučany. Tam v podstatě Eliška, víte, kde jsou Poloučany? U Bezdružic nahoře, jo?
2: Já se zakousnu do Elišky.
1: Jo. Tady je...
2: Dobrá Eliška. Tady jsou ale krásná červená jablíčka. No, co to je?
1: Řekl bych, že je to kirchvaldský.
2: Tady máte takový speciální strom, opravdu. To je lidická hrušeň. Co o ním víme?
1: Když potom nastal ten soudní den, tam...
2: Vypálení
1: a potom teda likvidace všech stromů a všeho.
2: Takže to je jediný strom, který tam přežil.
1: Ano. My s něho máme tady roubovance.
2: Ta matka, ta pořád stojí v těch lidicích?
1: Ta je tam pořád. Já mám kousek odříznu.
2: Tak jo?
1: Jo.
2: Tak to je lidická hrušeň. Taková trpká.
1: No, nebo? Ne. Se to zdá, že je to trpký, protože není zralá. A víte, co je největší radost tady?
2: Nevím.
1: Když sem přijdou ty děti. Ale fakt jako.
2: Ta radost je tady teď. Jsou tady děti z Tachovské mateřské školy Tyršova. Tak Matěj, tak co jsi ochutnal?
3: To jablíčko. Bylo moc dobré.
2: Jo? A bylo sladké, nebo bylo...
3: Kyselé.
1: Starý odrůdy se vyznačují tím, že jsou sladkokyselí, jsou do kysela. Dneska jsem jim dal ochutnat a to byste koukal. Od Mičurina, úplně červený jabko, jo, i na řezu. A všechny ho chtěli.
2: Všechny ho chtěli.
1: A všichni ho chtěli.
2: Aktuálně získal spolek do správy další kus pozemku a plánuje další rozšíření sadu. Z Tachova, Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Tachovsku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 3. října a své 85. narozeniny slaví americký rock'n'rollový zpěvák, tanečník a herec Chubby Checker. Vlastním jménem Ernest Evans přišel na svět v roce 1941 v Jižní Karolíně ve Spojených státech. Proslavil se především jako popularizátor tanečního stylu twist, který se díky jeho stejnojmenému hitu z roku 1960 stal celosvětovým fenoménem. Svou pěveckou kariéru zahájil v roce 1959 po podpisu smlouvy s nahrávací společností Camel Parkway. Téhož roku získal první uznání za svůj novinkový single The Class, ve kterém napodoboval umělce jako Fats Domino nebo Elvis Presley. V roce 1964 se oženil s Nizozemkou Katrinou Lothers, která byla zvolena Miss World o 2 roky dřív. Zpěvák se objevil i v několika filmech, které byly spojeny především s tanečním šílenstvím kolem twistu. V pozdějších letech se objevoval jako host v televizních pořadech, včetně seriálů, kde vždy předváděl svůj ikonický hit The Twist. Píseň zcela změnila tehdejší společenský tanec. Poprvé spolu lidé na parketu tančili, aniž by se museli držet, což šokovalo tehdejší starší generaci. Filmová kariéra nebyla nijak výrazná, ale hudební úspěchy byly naopak mimořádné. Jeho verze písně The Twist se stala jedinou skladbou v historii, která dosáhla první příčky hitparády Billboard Hot 100 ve 2 různých letech. Následoval další hit Let's Twist Again, za kterou získal Chubby Checker v roce 1962 cenu Grammy za nejlepší rock'n'rollovou nahrávku. My si pustíme jeho zmiňovaný první a nepřekonaný hit The Twist. Podle amerického hudebního časopisu Billboard jde o nejpopulárnější single posledních 50 let. Do první pětky hitů se přitom překvapivě nevešel Elvis Presley ani Beatles.

0: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzin. Zhruba 50 turistických cílů se zapojí v Plzni do oslav vzniku republiky. Zítra čekejte zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 23 stupňů. Příjemné odpoledne. Zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzinu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Několik desítek turistických cílů se v Plzni zapojí do oslav vzniku republiky. 108. výročí si připomeneme ve středu 28. října. Otevřené budou historické památky, divadla, muzea a galerie, ale město chystá taky exkurze do běžně nepřístupných míst, komentované prohlídky a další akce. Na řadě míst bude možné využít symbolické vstupné 28 korun nebo slevu 28%. Někde je vstup zdarma. Pokračuje mluvčí plzeňského magistrátu Hana Josefová.
6: Letos se lidé mohou těšit například na mimořádné otevření nové a unikátní tribuny na plzeňském atletickém stadionu, odkud je krásný výhled na Plzeň. Slavnostní den završí průvod světel a hudebně světelná prostorová kompozice, která začne v 6:30 večer na náměstí republiky, včetně jeho rekonstruované části.
5: Součástí říjnových voleb bude 19 referend o výstavbě větrných elektráren. V referendech se má rozhodnout o více než 80 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW, což by znamenalo zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku a elektřinu pro zhruba 400 000 domácností. Vyplývá to z analýzy Svazu moderní energetiky. V plzeňském kraji budou o elektrárnách hlasovat obyvatelé Kralovic a Žihle na severním Plzeňsku a také Měčí na Klatovsku. Rusko vyzvalo zahraniční diplomaty a cizince v Kyjevě, aby ukrajinskou metropoli opustili. Informuje o tom agentura AFP. Útoky na Kyjev se v poslední době zintenzivnily. Bezpilotní letouny tento týden poškodili důležitý jižní most přes řeku Dněpr a dnes zasáhli také severní most.
0: Sport.
5: Tým Lokobalimánia Plzeň se pokusí ukončit v basketbalové maxalize čekání na první výhru. Po čtyřech porážkách se Západočeši představí od 18 hodin na palubovce Opavy. Asistent trenéra Martin David tuší, že jeho svěřence čeká náročný zápas.
7: To bude asi hodně nepříjemný výlet a zas na druhou stranu. My nemáme co ztratit, tak když budou kluci bojovat, tak věřím, že jo, máme mladý tým a nemůžeme se vymlouvat na to, že máme úzkou rotaci nebo že jsme unavený, jako to tady ty mladí kluci jsou, takže musíme pracovat dál a v Opavě předved statečný výkon a uvidíme, jestli to bude stačit nebo ne.
0: Počasí.
5: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně mlhy a kránu i pozvolné přibývání vysoké oblačnosti, teploty 8 až 5, v údolích při vyjasnění až 3 stupně Celsia, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne většinou oblačno až skoro zataženo, večer ojediněle i přeháňka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio na jedničce, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Na jižním Plzeňsku je dnes uzavřená silnice mezi Srby a obcí Dvorec. Důvodem je pořádání sportovní akce pod Brdské relí. Objížďka vede přes Trojice, Přebudov, Dožice, Číškov a Železný újezd.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pokud máte na hodinách 15 hodin a 5 minut, je to všechno v pořádku, jdu vám úplně přesně. No a také pokračuje odpolední vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Hned vám řeknu, co na vás čeká, například plzeňské zajímavosti, kde vám představíme historicky nejzajímavější a nejcennější předmět ve vztahu ke svatému Václavovi ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. No a pokud chcete, budete si moci zasoutěžit, tentokrát je ve hře krásná a zajímavá knížka. No a za pár minutek další díl seriálu Zdraví v cajku. Schánět na internetu levné léky může být pěkný hazard. To se píše v podtitulku. Tak si to poslechněte i nadále. Hezké odpoledne a příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman.

0: Zdraví v cajku.
1: Snaha ušetřit nebo sehnat lék, na který je běžně zapotřebí lékařský předpis. To jsou hlavní důvody, proč lidé kupují padělané léky. Povídat si o nich přišel Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Které typy léků se nejčastěji podělají?
2: Nejčastěji jsou zachyceny léky, které muži používají při poruchách erekce. Dále se často falšují léky na spánek nebo na psychické problémy, například antidepresiva, hypnotika, dále léky na tlak nebo cholesterol. A v dnešní době jsou velmi populární moderní léky proti cukrovce a obezitě, takže ty jsou dneska číslo jedna v hitparádě padělaných léků. Situace je tak absurdní, že si můžete koupit padělky léků, které ještě nebyly schváleny a jsou teprve testovány ve vědeckých laboratořích.
1: To je rychlost. Co všechno člověk riskuje, když si obstará padělek?
2: Nejčastěji pacient riskuje to, že si vlastně koupil jenom velmi drahé placebo. To znamená, že v tom léku vůbec není účinná látka. Znamená to, že se vlastně neléčíte a ta vaše nemoc může pokračovat, zhoršit se, může ohrozit vaše zdraví. Další častý problém je, že tam sice ta účinná látka je, ale není tam správné množství. Pokud je tam moc nebo málo, hrozí něco podobného, buď se vaše nemoc neléčí, nebo hrozí riziko, že se předávkujete a způsobíte si třeba nějaký kolaps nebo zhoršení toho zdravotního stavu.
1: A když to posunu ještě dál, do jaké míry hrozí, že jsou v tom padělaném léku i nějaké vysloveně nebezpečné látky?
2: I to se bohužel stává. Dokonce se stává, že někdy do těch léků padělatelé dávají, co mají po ruce, třeba sádru nebo cement. V padělcích léků byly nalezeny také třeba těžké kovy, průmyslová barviva nebo nějaké plísňové toxíny. V těchto případech, zvlášť při dlouhodobém užívání léku, si můžeme způsobit vážnou nemoc nebo dokonce smrt.
1: Můžeme vůbec říct, co všechno se za padělek považuje?
2: Od těch vyloženě padělaných léků, o kterých jsem mluvil, že vlastně tam máte jenom sádru nebo cement a není tam žádná účinná látka, až po to, kdy ty léky vypadají velmi podobně jako to, co si můžete koupit v lékárně, jenom nebyly vyrobeny ve farmaceutické továrně, ale někde ve sklepě v jihovýchodní Asii. Ale padělek je také to, když třeba léky byly špatně skladovány, a nebo už jsou to prošlé léky a tam sfalšována jenom ta doba expirace, čili je to vlastně jenom prošlý lék.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Jak si pojistit to, abychom se k padělku vůbec nedostali? Jaká pravidla dodržovat?
2: V zásadě je to velmi jednoduché. Pokud budete léky pořizovat jenom v autorizovaných kamenných lékárnách, tak byste se k padělkům dostat neměli. Je to naprosto výjimečné. To znamená, měli bychom se vyhýbat různým e-shopům. Dalším problémem jsou také různá diskuzní fóra, například lidé, kteří trpí diabetem nebo nemocemi srdce, tak tam zkoušejí ti obchodníci prodat padělané léky. Pozor na sociální sítě. Velmi často ti padělatelé tvrdí, že jim třeba zbyly léky z léčby jejich příbuzných a podobně a je to velmi těžko kontrolovatelný kanál k šíření těch padělků.
1: Co dalšího by nás případně mělo varovat?
2: Určitě, když dostanete do ruky jakýkoliv lék, jakoukoliv cestou, kde ten obal je nějaký poškozený nebo jsou tam poškozené takové ochranné prvky. Rozhodně žádný lék, ať ho dostanete jakoukoliv formou, by neměl být otevřený, to balení by nemělo být poškozené. Informace by měla být v češtině a měl by tam být příbalový leták. Pokud cokoliv z toho nastane, raději ten lék nepoužívat a poradit se v nejbližší lékárně.
1: Mimochodem, znám způsob, jak prodejce padělaných léků přelstít. Víte jaký?
2: Nevím.
1: Zaplatit padělanými penězi. Loučím se s doktorem Miroslavem Šutou. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ivan Hlás tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň dospíval a my se můžeme pustit do soutěžení. Volejte na číslo 221 554 222. Volejte vy, kterým by se hodila krásná knížka, která se jmenuje Nebe mělo modrou. A je to opravdu vyvedená záležitost. Já můžu takhle ukázat i na naší webovou kameru, jak to vypadá. No a je to také samozřejmě pěkné čtení. Kdo má zájem, už volá na číslo 221 554 222. No a je vidět, že zájem opravdu je. Zkusíme, koho že tedy máme tady na telefonní lince. Řekl bych teď výherní telefonní lince. Tak kdo je tam? Halo, halo, hezké odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, tady Jana.
0: Jano, vy voláte odkud?
1: Ze Sušice.
0: No a ráda čtete, předpokládám.
1: Ale jo, taky něco přelouskám.
0: No dobře. Každopádně knížka je tady pro vás, pokud správně zodpovíte soutěžní otázku, to je jasné, takže můžeme na to jít?
1: Můžem.
0: Dobrá, posloucháte Český rozhlas Plzeň celý den?
1: Poslouchám, teď jsem dovytírala schody, takže nevím.
0: Jo, takhle, tak to je otázka, jak dlouho jste ty schody vytírala.
1: Plus minus 15 minut.
0: No, tak to je přesné, protože tahle ta otázka je postřehová. A já se ptám, jestli náhodou nevíte, kdo zpíval první písničku po zprávách v 15 hodin. A to je tak zhruba těch 4 hodiny, no, než jste začala vytírat.
1: Mám možnost? Nemám.
0: Máte možnosti, to víte, že jo. Tak, buď to byl za A. Michal Tučný, nebo za B. Olga Lounová, nebo za C. Bára Basiková. Tak si to promyslete.
1: Já bych dala Michala Tučního.
0: Dala byste...
1: Já to střílím od boku.
0: No, Michal Tučný sice zpíval, ale až jako druhý, bohužel, ano.
1: Nevadí, ať si to už je někdo jiný.
0: Rád jsem vás slyšel.
1: Taky, naschle.
0: Naschledanou. Tak jsme jednu možnost už jako využili, ne jako, ale určitě. Kdo mi tedy řekne správnou odpověď, já předpokládám, že už to bude ten další, kdo je teď na telefonu a už ho tam mám. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo.
0: Ano, posloucháme.
2: No, já jsem si Marie.
0: Marie, tak dovolám no. Do písniček pro vás i do soutěže.
2: Ano, ano, pane Stupka.
0: Takže teď. No. Máte dvě možnosti. První písničku zpívala po zprávách 15. hodině Olga Lounová a nebo Bára Basiková.
2: Já bych řekl, že Olga Lounová. Já to nechám na vás. Tak to dopadne.
0: Maruško, dneska nemáte štěstí. Bohužel.
2: Nemám, no vidíte. Já se má štěstí v jiným. Děkuji, pane Stupka.
0: A mějte se, naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Tak teď už je to úplně jasné, kdo zavolá a poslouchal. Tak ten mi teď řekne, kdože to zpíval první písničku po 15. hodině tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Kdo je tam? Halo, halo.
3: Je tam Andulka.
0: No Andulko, takže?
3: Je to Bára Basičková.
0: No přesně tak.
3: Děkuju moc.
0: Tak jste si počkala hezky v závětří a dočkala jste se.
3: Ano.
0: Tak, já jenom řeknu, že ta písnička se jmenovala Místo v životě, byl to duet a Bára Basiková ho zpívala s Kamilem Střihavkou, ale vám, Andulko, teď může být taky do zpěvu, protože ta knížka je tady pro vás.
3: A já, ano, děkuji moc.
0: Já vám gratuluju, zůstaňte u telefonu.
3: Děkuji, ano, počkám.

0: Historicky nejzajímavějším a určitě nejcennějším předmětem ve vztahu ke svatému Václavovi ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni je votivní obraz tohoto světce. Vznikl už v roce 1672, a to na zakázku po tom, co plzeňští končelé dostali pozvánku do Prahy od pražského arcibiskupa Matouše Ferdinanda Sopka z Bilemberka.
1: Rozhodli se, že budou akceptovat jeho pozvání, aby se Plzeň zúčastnila velkého procesí v Praze, které mělo uctít památku svatého Václava.
2: Nicméně dovést do Prahy obraz nebylo povinností. Za tou zakázkou tedy stála spíše politika, anebo spíše víra?
1: Obojí. Jednak velká úcta katolické Plzně ke svatému Václavovi a pochopení toho, oč velmi usiloval právě pražský arcibiskup Matouš Ferdinand Sobek z Bilemberka, posílení kultu svatého Václava, čili k tomuto se Plzeň velmi přihlásila. Ale byla zatím také trošku politika, protože Plzeň se měla na základě politického úsilí v uvozovkách arcibiskupa Sobka z Bilemberga stát místem, kde mělo být zřízeno nové biskupství. A plzeňští s tímto příliš nesouhlasili. A tvrdí se, že právě oním darem si Plzeň chtěla arcibiskupa Sobka z Bilemberga udobřit.
2: Koho si konšelé vybrali, aby obraz namaloval?
1: Malíře Maximiliána Zéblumera, který patřil k těm nejlepším plzeňským malířům. Nebyl to žádný Rembrandt, nicméně svoji práci vykonával tak, že měšťané byli spokojeni a že se rozhodli pověřit ho tady touto úlohou.
2: Kde byl obraz po svém darování?

0: rozklamaný.
1: Je to poněkud potemnělý obraz, jemuž dominuje postava světce, tedy svatého Václava, který je zobrazen jako zralý muž s dlouhými vlasy a vousy. Je oděn v těžké zbroji, připomíná spíše německého Landsknechta než takovou tu klasickou představu svatého Václava z doby tedy jeho života.
0: U votivního obrazu svatého Václava stojíme s historičkou Annou Matouškovou. Plzeňany určitě zaujme vyobrazení Plzně za svatým Václavem u jeho nohou.
1: Ano, vidíme zde vyobrazení města Plzně, je to velmi závažná veduta. Vidíme zde základní dominanty historické Plzně, chrám svatého Bartoloměje, Pražskou bránu, kostel, který stál na místě, které dnes známe, u zvonu. A vidíme tady také znak města Plzně. Za povšimnutí stojí to, že je zarámován vavřínovým věncem. No a samozřejmě ještě stojí za povšimnutí také text, který je na samé patě toho obrazu.
0: Víme, co znamená?
1: Víme to. Je to latinský chronogram, ale já ho znám také v českém překladu a já si ho dovolím ocitovat. Svatému Václavu, královskému kvítku, aby zkvétaly květy Austrie, knížeti a svatému patronu království za zbožného a spravedlivého krále Leopolda a za české království zaslíbila starokatolická Plzeň tento původní obraz a z čisté lásky svému patronovi ze zbožné a vděčné oddanosti obětovala.
0: Votivní obraz svatého Václava s vyobrazením Plzně si můžete prohlédnout v expozici Pohledy do minulosti Plzeňského kraje v hlavní budově Západočeského muzea v Plzni.
1: A můžete tak učinit i dnes, v den svátku svatého Václava. Všechny vás srdečně zveme.
0: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jazykový koutek.
1: Nejednu vychytávku má teď pro nás jazyková odbornice, kterou k mikrofonu pozval Stanislav Julík.
2: Tentokrát si popovídáme o různých malých, ale důležitých věcičkách, se kterými občas manipulujeme a máme k nim tak trochu zvláštní vztah. Neznáme totiž jejich přesné označení, anebo je natolik složité, že ho nechceme používat. Co se vám například vybaví, když se řekne vychytávka? Otázka pro doktorku Růženu Pískovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Slovem vychytávka označujeme důmyslnou pomůcku nebo praktické řešení, které nám usnadní život. Třeba praktický držák na telefon, zvláštní otvírák nebo drobnou součástku, u které přesný název ani neznáme. Důležité je, že touhle věcičkou vychytáme problém, tedy ho vyřešíme. Mnoho věcí bereme denně do ruky a něco s nimi děláme. Něco tiskneme, posouváme, něčím točíme nebo zaklapáváme. Podle konkrétního způsobu fyzické manipulace pak dané věci také pojmenováváme a tím vznikají výrazy jako mačkátko, šoupátko, cvakátko, hejblátko, kvedlátko nebo štěrchátko. Některá z těchto slov jsou spisovná, například tlačítko, ale většinou nejde o spisovnou slovní zásobu. Při jejich vytváření někdy hraje roli i zvuk, který při manipulaci vydávají. Náš komunikační partner nám přesto v konkrétní situaci rozumí, protože vidí, co lze zmáčknout, čím se dá pohnout nebo otočit.
2: A co taková slova jako udělátko, divítko nebo kurvítko? Z nich se toho o způsobu zacházení moc nerozvíme.
3: Udělátko je zástupný název pro pomůcku nebo součástku, který vyjadřuje obecnou schopnost něco pomocí této věci udělat, zvládnout, ale také vlastnost tohoto předmětu. Je udělaný, tedy vytvořený k tomu, aby nám posloužil v dané situaci. Žertovné divítko zase označuje neočekávaný předmět, nad kterým se podivujeme, protože nechápeme, k čemu slouží. Často se jedná o zbytečnou součást něčeho, která vyvolává spoustu otázek. Podobná slova vyjadřují zároveň i hodnocení nebo postoj mluvčích k pojmenovávané skutečnosti. Součástce, která podle našeho podezření způsobuje poruchu výrobku, se hovorově říká kazítko. Existuje pro ní i mnohem peprnější výraz – kurvítko, který vyjadřuje i jistý emocionální náboj, v tomto případě rozčilení člověka, kterému se právě pokazil třeba domácí spotřebič.
2: Jazykový koutek dnes připravila doktorka Růžena Písková. Díky za to. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Tak tolik naše dnešní chvilka s češtinou. Za 10 minut bude 16 hodin. Za 10 minut přijde s dalšími aktuálními zprávami Českého rozhlasu Plzeň Petra Broučková. No a pak hvězdné návraty. Ty vám dnes připomenou, že své 95. narozeniny oslavila první osobnost divadlo Semafor, tedy samozřejmě Jiří Suchý. Stál u zrodu této scény a vede ji dodnes. Pořad pro vás připravuje a těší se na vás Patrik Rozehnal. No a Roman Stupka přeje i nadále příjemný poslech.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Sušická nemocnice vytvoří od letošního listopadu první sociálně zdravotní lůžka. Čtvrtý plzeňský obvod nabídne nový projekt večerního programu pro děti, které chodí do 54. mateřské školy. Zítra čekejte zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 23 stupňů. Hezké sobotní odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Městská nemocnice v Sušici zřídí ještě letos 16 sociálně zdravotních lůžek. V týdnu se na tom dohodla se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Lůžka budou vhodná pro pacienty, kteří potřebují delší než 90-denní hospitalizaci hrazenou pojišťovnami. Podle jednatele Sušické nemocnice Romana Vanžury se to týká průměrně 10 až 15% pacientů.
2: Ať už z důvodu toho, že jejich zdravotní stav je závažný, ale hlavně z těch důvodů, že nejsou potom schopni se sami o sebe v domácím nebo sociálním prostředí postarat a sociální zařízení jako domovy důchodců, případně hospice, nemají dostatečnou kapacitu.
0: Nová sociálně zdravotní lůžka vzniknou od listopadu v části pro dlouhodobě ležící pacienty, kde naopak 8 míst zanikne. Čtvrtý plzeňský obvod přichází s novým projektem, večerním programem pro děti, které chodí do 54. mateřské školy. Od října bude jednou v měsíci možné, aby děti přišly do mateřské školy výjimečně také večer. Rodiče budou moci tento čas využít k odpočinku. Pilotní část projektu ukázala, že je o takovou pomoc zájem. Školské zařízení proto v tomto školním roce nabídne tuto možnost postupně všem třídám s dětmi od 4 let. V Pražském národním divadle se dnes večer udělují letošní ceny Thálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá také ceny za celoživotní mistrovství. Premiér Andrej Babiš z ANO odmítl, že by jeho vláda změnila přístup k Rusku. Reagoval tak na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění proti ruské rétoriky české vlády. Jako příklad uvedla Babišovu podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský z ODS označil její slova za ostudu pro vládu. Předseda STAN Vít Rakušan varoval před zlehčováním rizik, která podle něj Rusko představuje. Sport. Jiří Lehečka je na tenisovém podniku v Tokiu mezi 8 nejlepšími singlisty. Duel s Igem Umbérem z Francie otočil po setech 5-7 a 2x6-4 a zapsal 150. výhru v kariéře. Na turnaji v Pekingu naopak končí ve druhém kole Kateřina Siniaková, která podlehla 7. hráčce světa Ukrajince Svitolinové po sadách 6-1, 4-6 a 2-6.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně mlhy a k ránu i pozvolné přibývání vysoké oblačnosti. Teploty 8 až 5 stupňů v údolích při vyjasnění až 3 stupně Celsia. Ojediněle přízemní mrazíky. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy. Během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne většinou oblačno až skoro zataženo. Večer ojediněle i přeháňka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio na jedničce mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/26 na Rokycanské ulici v Plzni je uzavřen sjezd na Kyšice. Objížďka vede přes Doubravku a Červený Hrádek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
3: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
4: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
3: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
4: Horší je to s tím, takový bílý.
3: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
4: Měl jsem, tedy než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
3: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
4: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
3: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý. Já myslím, že musíme říct všem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
4: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
5: Já jsem to udělal totiž.
3: Máš reč.
5: No,
3: čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
5: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
3: Takže my jsme císařsko-královského rodu.
5: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
6: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
5: No jo, to je vrýma.
6: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
3: Ty jsi z kolika dětí?
5: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl nejstarší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláři. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
7: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
7: Ano, ano. No a potom...
8: Gin fizz nezestále.
7: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo?
8: Já si ho jenom pamatuju o toho Jirku, to si nezažila, ty úplný,
7: jsem
8: absolutní
7: nebyla na
8: začátky.
7: Ještě?
8: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
8: No, asi věděl, jak to dopadne.
7: Asi kostřička byla.
8: Kostřička byla, jo.
7: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
9: Tak si vzpomněli na vás? Nebo jak k tomu došlo, k tomu
7: co
9: oslovení?
7: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát.
9: A přišla
7: a prostě jsem tam tady. Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněnej, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no, tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. A pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: Dobrý den, pan Suchý, já bych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky, já neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by jich chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se z toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška, tu si nechám, takže, a takhle jsem si vybíral a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlit říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšou.
2: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenáziho s texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Sluníčka, sluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak bys si vzpomněla na tu úplně první, koušivý.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitr, prosím vás, rozbáte to. Vlastně jsou zlaté tušky, očka svatojánské mušky.

0: a budeme pokračovat dál. Další děvčata vám představí Aleš Ulm, Kateřina Hrachovcová a sám Jiří Suchý v pořadu Věšák, ve kterém Jiří Suchý i prozradil, že na začátku moc netušil, jak velký úspěch bude mít písnička určená pro děti.
1: Napsali jsme písničku Sluníčko, sluníčko.
2: To byla vůbec ta první?
1: No. Ale to byla jako taková písnička, jenom aby v té komedii se objevil tenhle prvek. Ta písnička se potom zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No. Pak přišla Magda Křížková.
3: Ano.
1: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
1: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla... My jsme jen zpěváci toulaví, co nám

0: No.
1: Magdě, jak je to dlouho, co jsme to nezpívali?
2: Trošku,
1: to už
2: pár letoští bude, no.
1: 8 let při nejmenším. No, toto letí, toto letí.
2: To bylo v 65.
3: No, kdy vy jste tam byla vlastně?
2: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
3: 4 roky, no.
2: Nesedneme si, mistře.
1: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
3: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
2: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. Mm. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem, protože...
1: A Buchta jsme ti říkali,
2: Buchta
1: že?
2: Jste mě říkali, já jsem byla vlastně Káča.
3: To směřuju, ano.
2: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdaléno, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
3: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
2: No proč jsem odešla?
3: Jak to skončilo?
4: Proč jsi mě vyhodil?
1: Vzrůst jako trošičku.
2: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
1: Ano.
2: Že jo?
4: No a kdo byl další? A kdo byla další?
1: Kdo byla další?
4: Holčička.
1: Další, já už jsem Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
4: Lucka, tak to neznám.
3: Yeah. Ona nezná Krecerová.
4: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
3: Ona si ho taky dala. Anaka.
4: Anaka.
1: Anaka.
2: Teď se to pěkně bylo.
5: Já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
2: A zase tě nosili v
1: kšiši. No každý, co si zasloužil, že jo?
4: Proto jsem vydržela tak dlouho.
5: Rabánek mě střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě. A já jsem... Říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjde nikdo. Tak mě Hrabánek jednou vrazil a mazala jsem spát.
1: No, tak jsi měl pěkný fracek taky,
5: já jsem
1: spomněla.
5: Já jsem byla hrozně drzá.
1: Ano.
3: A co vy jste spolu zpívali?
1: My jsme spolu zpívali...
5: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
1: Ptáčka je rabáčka.
5: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
1: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
5: Teď, aha, jak to vysoko.

0: nevím dál. Pocem holka, neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No
1: já bych řekl současná.
3: Vicky.
0: A?
3: To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.
1: Tak Vicky, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte? Máš s ním nějaký problémy nebo ne? Je hodnej?
4: No, je hodnej. A někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
1: Ano. Tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
5: No a...
4: Ne, oba dva stejně.
1: Jo.
3: Lže. Já víc.
1: No, já to máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.
4: Malé kotě spalo v botě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to Kotě, anebo to Sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě a nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě,

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alcalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že jo, rokoko, který dělalo podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak schválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetů nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam že? Byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali.
3: No. Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchají. Ty protější stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady
3: no,
4: jsme hráli. No.
3: No, ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Když si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to
5: jste
6: je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No, no, to
6: ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: No, ti lidi už to... nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě.

0: jednou.
1: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
0: No, povídejte, takže, pane Suchý.
1: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumí. Trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl. Jo?
0: Ano.
1: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
0: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky
1: a to se nosili právě ty Adamky. Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po té plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej, jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
0: to jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
1: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
0: Ano.
1: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, to bylo hrozný.
0: Studená.
1: Ta sotva tekla, to bylo špinavý, že jo,
0: ano.
1: Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
0: A to bylo na těch žlutých?
1: A to bylo na žlutých.
0: Na těch žlutých.
1: Ano, na těch žlutých. Jsem si
0: tam... To jste zůstal v tričku, ne?
1: Cože?
0: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal, že to je vlastně?
1: No, to, vy se budete divit, já jsem byl ve dvojím vohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jedinej v tričku, že?
0: Ano, takže jste
1: takže
0: to překonal.
1: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
2: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

léta vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak louda.

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí a dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel a Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krás.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No, dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička.
3: No, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál.
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichorová, hele, tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: A takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je horší varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte, půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
5: Drželi se odstup, pracovní, profesionální, od no, ale zbytku
4: oni prostě,
5: souboru.
4: Ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválného, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by... Ne. Se ani, stýkali mimo pracovně?
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No. No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně, jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
5: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
4: No,
5: a hodně zdraví.
4: A víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost. A my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy. Nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv Suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň zahájila v areálu na Světovaru stavbu dalších bytových domů. Hotové budou za 2 roky. Vědci mapují výskyt bělozubky tmavé v Karlovarském kraji. Zítra čekejte zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo a teploty do 23 stupňů. Hezké sobotní odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Dalších 68 nájemních bytů vyroste v areálu v Plzni na Světovaru. Město tam zahájilo stavbu 4 spojených domů s označením A1 až A4. Hotovo bude za 2 roky. Projekt přijde na 418 milionů korun, přičemž část nákladů pokryje úvěr a také dotace od Státního fondu podpory investic. Novou výstavbu popsal za zhotovitele Radim Smékal.
2: My máme v rámci bytového domu Světovar těch bloků A1 až A4, tak v celku rozmanitou fasádu. Je to vlastně kombinace zelené fasády, dřevěné fasády a klasické omítkové fasády. Ta skladba bytů je od 1KK po 3KK, včetně teda společného parteru pro komerční jednotky a společných předzahrádek.
0: Areálu Světovaru už Plzeň 2 bytové domy dokončila, vzniklo celkem 74 bytů různých velikostí. Část z nich získají zdravotníci, hasiči nebo učitelé. V Karlovarském kraji se šíří nepůvodní druh bělozubky tmavé. Drobného hmyzožravce zaznamenali v Česku poprvé před 4 lety u Nebanic na Chebsku. Od té doby její výskyt potvrdili na desítkách míst v regionu. Vědci z Akademie věd teď znovu provádí terénní monitoring a zaměřují se na lokality na Chebsku v blízkosti řeky Ohře. Pokračuje Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd.
3: Je to vlastně hmyzožravec, to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
0: Čtvrtý suterén motolské nemocnice zatopila voda z hydrantů. Dostala se i do skladu oblečení pacientů po ozařování. Kvůli hrozící kontaminaci vody hasiči zkontrolovali úroveň radioaktivity. Podle prvotních měření je běžná a není nijak nebezpečná. Pro jistotu ji ale ještě prověří chemická laboratoř. Česko diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že Kyjev i dál intenzivně bude útočit. Za případné důsledky budou podle ní odpovědní ti, kteří její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná i mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
4: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále. Sport.
0: Obránce Vladimír Coufal bude českým fotbalistům chybět kvůli zranění i ve večerním zápase Ligy národů ve Španělsku. V nominaci na utkání 3. kola v Oviedu je naopak nováček útočník Ryan Nadery. Utkání začne dnes večer 45 minut po 20. hodině.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy, během dopoledne přibývání oblačnosti, odpoledne většinou oblačno až skoro zataženo, večer ojediněle i přeháňka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na jižním Plzeňsku je dnes uzavřená silnice mezi Srby a obcí Dvorec. Důvodem je pořádání sportovní akce pod brdské relí. Objížďka vede přes Trojice, Přebudov, Dožice, Číškov a Železný újezd.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň, blahopřejeme písničkou.
5: Jsme Český rozhlas, dobrý podvečer v naší společnosti. Začíná pořad Blahopřejeme písničkou a vy to znáte, až do 18. hodiny budeme plnit vaše přání a že jich tady máme. Já jsem Jiří Trnka.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Dobrý den, prosím o odvysílání v pořadu Blahopřejeme písničkou následující. Prosím vás o písničku pro naši členku Svazu postižených civilizačními chorobami. Nejde k paní Magdalénu Šaloserovou, která v pátek 2. října oslavila krásné kulaté narozeniny. Při této významné události posíláme po vlnách rádia našeho kraje písničku od Meat Love I Don't Anything For Love. Za všechny postižené civilizačními chorobami nejde k písničku posílám místo předseda svazu i pan Jaroslav Seidl. A my už hrajeme.

Posloucháte Český rozhlas, vážená hudební redakce. To už čtu další přání, které k nám dorazilo do pořadu Blahopřejeme písničkou. Prosíme o zahrání písničky pro paní Miroslavu Brychtovou z Mněchova, která slaví v těchto dnech své 75. narozeniny. Do dalších let jí hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročině. A tady jedna oslavenecká.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jsme Český rozhlas a plníme další přání. Milé rádio, prosím vás o zahrání písničky Hezké je žít od Babouků pro pana Václava Jílka z Chodské Lhoty, který 28. září oslavil svůj svátek. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, tomu přeje Ondra Kaše z Mrákova. K přání se připojují také všichni Duvkovi. Za odvysílání děkuje a zdraví Ondřej Kaše. A tady už je písnička od Babouků.

Vážená hudební redakce, prosím, zahrajte písničku pro pana Jana Siváka z Otročína, který v těchto dnech slaví své 74. narozeniny. Do dalších let mu hodně zdraví, štěstí a pohody přeje obecní zastupitelstvo v Otročíně.

Posloucháte Český rozhlas. Vážení v redakci, dobrý den. Prosila bych o zahrání písničky Maminčina vzpomínka od Veselky. A bylo by to k 75. narozeninám pro paní Janu Weissovou z Chotěšova. Hodně zdraví, pohody a mnoho splněných přání přeje sestra Marie, bratr Jirka a k přání se připojuje manžel Josef. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký den a my

Vážená hudební redakce, prosím o zahrání písničky a bylo by to pro pana Františka Nejedlého z Pocínovic, slaví 70. narozeniny. Vinšuji mu, aby se mu zdraví vrátilo, aby si mohl v klidu vychutnávat fotbalové zápasy SK Slavia Praha, aby se mu pohodlně žilo s tetou Ančou a pejskem Ťapkou. Rád za ním jezdím na návštěvu s rodiči a sestrou Mirčou. Pokaždé se těšíme na viděnou. To milé přání poslal Ondřej Kaše, kterého zdravíme.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tady je pořad Blahopřejeme písničkou. Dneska máme opravdu hodně plno, tak pojďme na další přání, ať to stíháme. Vážená redakce jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas, vás prosím o odvysílání našeho blahopřání k narozeninám pro dvě členky našeho fanklubu, které v těchto dnech oslavují svoje životní jubilea. A je to paní Ivana Kastnerová z Přeštic a paní Jana Kolorosová z Plzně. Oběma jubilantkám k jejich výročí gratulujeme, přejeme jim hezkou oslavu v kruhu rodiny a dobrých přátel a do dalších roků jim přejeme jen to nejlepší. Zejména pevné zdraví, štěstí, pohodu, optimismus, dobrou náladu a také trvalou spokojenost. Ke gratulaci přidáváme písničku od kapely Atlas. Ať je naše písnička. Za odvysílání našeho blahopřání vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek.

Posloucháte Český rozhlas, pořad Blahopřejeme písničkou. Já se jmenuji Jiří Trnka a jsem tady jen proto, abych vyřídil další přání. Dobrý den, prosím o písničku pro tyto jubilanty: Zdeňka Kríslová, Jana Hlušková a Jiřina Povová. Děkuji, obecní úřad Hradec.

a Antonín Kolman slaví 94. narozeniny. Velice gratulujeme. Jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejupřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a spokojeného života v nadcházejících letech. Za všechny obyvatele obec Heřmanova Huť.

Jsme Český rozhlas, dobrý večer, vážená milá redakce, prosím o zahrání písničky a bylo by to nějaká pěkná chocka pro všechny oslavence a jmenovitě by to bylo pro Václava Kobese, také by to bylo pro Vaška Holara a to z obce Chodov u Domažlic, mého strýce, z příbuzných potom strýce Václava Plase. Děkuji.

Před námi je poslední přání sobotního vydání pořadu Blahopřejeme písničkou. Dneska toho bylo spoustu a tak se zároveň i rozloučím. Já jsem Jiří Trnka a opět zítra po 17. hodině se těším na slyšenou. A ještě ta další písnička bude na následující přání. Zdravím rozhlas, chtěl bych poslat tchýni oblíbenou písničku duet od Karla Gotta a Heleny Vondráčkové S láskou. Moc děkuji, Dušan. Tady už je Helena a Karel.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
3: Hasiči dostávají pod kontrolu požár lesa u Stříbra na Tachovsku. Vejprnice na severním Plzeňsku plánují stavbu nové víceúčelové sportovní haly. V Jedličkově ústavu si dnes připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Pěknou sobotu, zprávy pro vás má Petra Broučková. Na Tachovsku u Lhoty u Stříbra hoří les ve špatně přístupném terénu. Hasiči požár o rozloze zhruba 300x300 metrů dostávají pod kontrolu ve třetím stupni požárního poplachu, uvedl velící důstojník Luboš Kasl. Na místě s lokalizací ohnisek hoření pomáhají i drony. Podle Kasla hoří nízký les a suchá tráva na zalesněné pasece. Hasiči požár budou dohlídávat nejméně do neděle. Podle mluvčího policie Michala Šéna je požár daleko od civilizace a neohrožuje obydlí ani silnice. Ve Vejprnicích severně od Plzně chystají stavbu nové víceúčelové sportovní haly. Podle webu Vejprnic je dokončená architektonická studie a začala příprava projektu. Nové sportovní zázemí má sloužit hlavně základní škole a místním oddílům pro míčové sporty, především volejbal.
4: Radnice teď bude řešit přesné dimenzování stavby i financování pomocí dotací nebo úvěru. Součástí nového objektu mají být šatny, posilovna, sál, recepce a divácká tribuna. Vedení obce podle informací na radničním webu zároveň uklidňuje veřejnost, že zachová sousední zelenou plochu pro volnou hru dětí. Z Vejprnic, Pavel Hala, Český rozhlas.
3: V Jedličkově ústavu na Pražském Vyšehradě si dnes připomněli 100 let od úmrtí jeho zakladatele Rudolfa Jedličky. Tento lékař založil první český ústav, který propojil zdravotnickou a sociální péči se vzděláváním handicapovaných dětí. Nejstarší českou specializovanou školu a zařízení pro lidi s tělesným postižením založil Rudolf Jedlička v roce 1913.
2: Sport.
3: Tenistka Marie Bousková porazila ve druhém kole turnaje v Pekingu Australanku Birelovou 2x6-4 a postoupila tak do dalšího kola. Stejně jako už předtím Jiří Lehečka, který zvítězil nad Francouzem Umbérem 2-1 na sety. Naopak Jakub Menšík z turnaje vypadl, s Argentincem Serundolem prohrál 0-2 na sety. Dál neprošla ani Kateřina Siniaková, která ve třech setech nestačila na Ukrajinku Svitolinovou.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno nebo skoro jasno, k ránu postupně mlhy, teploty 8 až 5 stupňů v údolích, při vyjasnění i 3 ojediněle přízemní mrazíky. Na hřebenech Šumavy pak až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy. Během dopoledne oblačnosti přibyde, odpoledne pak bude většinou oblačno až skoro zataženo. Večer se může ojediněle objevit i přeháňka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a bio na jedničce, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Uzavřena je silnice v obci Volduchy na Rokycansku od obce Osek. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Povídka na sobotu.
5: Je možné, že Bohumil Hrabal napsal svého anglického krále podle Plzeňana Jana Malíka. Nechte se unášet bravurním vyprávěním Vratislava Maňáka, západočeského autora původem ze Stříbra. Za svou prvotinu knížku povídek Šaty z igelitu získal v roce 2012 cenu Jiřího Ortena, no a za pohádku Muž z hodin byl v roce 2015 nominován na Magnésii literu. Povídku s názvem V kazetě od Sacherdortu uslyšíte v podání Marka Mikuláčka a René Přibyla.
0: Vratislav Maňák V kazetě od Sacherdortu. V červnu 1953 se v Československu uskutečnila měnová reforma. Nevýhodný směnný kurz, jenž ve prospěch státní kasy snížil úspory běžných střadatelů, tehdy vyvolal nevoli u většiny obyvatelstva. K nejbouřlivější reakci došlo v Plzni, kde vstoupily do stávky dělníci škodových závodů. Jejich protest se záhy změnil v masivní protikomunistickou demonstraci, kterou rozehnali teprve z Prahy povolané bezpečnostní sbory. Ve své diplomové práci z roku 2009 se takzvanými plzeňskými událostmi zabýval student historie na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity Ondřej Šmíd. Při rozhovorech s pamětníky se mu podařilo zaznamenat i svědectví, jež nyní uvádíme v plném znění.
6: Vy tomu asi neuvěříte, ale Bohumil Hrabal podle mě napsal svého anglického krále. Jistě řadu věcí upravil, lecos přibarvil a spoustu si toho vymyslel. Vyprávění navíc posunul v čase, protože já jsem až 30. ročník. Nicméně základ, to gro příběhu, tak to má ode mě, když jsem ho v 60. letech obsluhoval v Hamburku. Ale začínat se má od začátku. Jmenuji se Jan Malík a jsem čtvrtým a posledním Janem Malíkem v řadě. To jméno v dnešní době už nikomu nic neřekne, ani v Plzni, než kvůli kdekoliv jinde v republice. Leda fanoušci veteránů by mohli vědět, kam s ním, hlavně co se Pragovek týče. Ale za mýho dětství mívalo ještě takovej zvuk, že se mohl rovnat Emilu Škodovi. Inzerci na karosářství Malík a synové byste taky našel v každých druhých novinách, protože jen málo kdo se mohl pochlubit tím, že dodal limuzínu prezidentu republiky. A můj dědeček, co vyráběl už kočáry pro Habsburka, tak ten se tím chlubit mohl. Takže obrázek Masarykova auta, Hispáno mu říkali, visel na stěně za jeho pracovním stolem ještě dlouho po jeho smrti. A já ho mám dodnes schovaný v kazetě od Sacherdortu. Potom vám ho ukážu, jestli o to budete stát. Rodinný podnik sídlil celý roky u Jána. Sám si z dětství vlastně nepamatuju nic víc než ten jeden kousek města mezi řekou, železnicí a pivovarskou branou, kdy přímo před dílnou pod okny otcovi a strýčkovi kanceláře zvonila elektrika, lidé se po mostě přes Radbůzu hnali na náměstí nebo na druhou stranu Sirkovou ulicí k vlakům a naproti přes ulici cinkalo sklo ve výčepu hotelu u města Hamburku. Nenechte se ovšem mýlit. Hamburg ve skutečnosti hotel nebyl. Určitě ne v tom slova smyslu, co člověka napadne. Popravdě šlo o starý zájezdní hostinec a lidi do něj mířili spíš na oběd za korunu než za nocléhem. Ačkoliv levný bylo i zdejší ubytování. To se nezměnilo až do chvíle, kdy ho bolševik poslal k zemi. Já jsem jako kluk trávil celý dny v garážích šestiletej dědic dědečkovi firmy. Jistě si dovedete představit, jak se musel můj otec tetelit, když mě viděl okounět mezi plechy. Do Hamburku si mě karosáři v létě posílali se čbánem pro pivo. Mladý pane, neulovil byste nám jednoho dvanácteráka? Říkali mi. A výčepní bor, co jejich humor znal, protože k němu pravidelně chodívali po práci na jedno, ale pravda, u jednoho zůstalo jen málo kdy. Potom už ve dveřích volal. Ty má radosti, co to nevidím, myslivečka zase poslali na hon. Džbán chytal vždycky oběma rukama.
5: jako bych byl ministrant, co při bohoslužbě předává zlatý kalich knězi. Na levý ruce mu chyběly články dvou prstů. A mezi tím, co stáčel pivo, mě se ujal číšník Dlask. A pozor, teď přijde na řadu první hrabalovský zastavení. V tom jeho románu, nevím, jestli jste ho četl, ale možná jste viděl v televizi filmový zpracování on Wenzela, tak v tom románu se objevuje vrchní skřivánek. To je zrovna ten, co o sobě prohlašuje, že obsluhoval anglického krále. Mně nikdo nevymluví, že ho Hrabal napsal podle Dlaska. Protože ten večer, kdy jsem mu nosil pivo za pivem, jsem mu o starým číšníkovi vyprávěl. A že bylo co? On se totiž Dlask do Hamburku naprosto nehodil. Byl to člověk zrozený pro lázeňské hotely mnohem spíš než pro hostinec někde na pražském předměstí. Ze své práce byl totiž ustavičně nakvašenej a okolí to taky dával patřičně najevo. A jenom mě jako chlapce vzal na milost, jistě proto, že ve mně viděl dítě z lepší společnosti a mohl mít pocit, že se tak dotkne světa, co by se v něm rád pohyboval. Mezitím, co stál bor u pípy a plnil džbán, naservíroval mi Dlask párek z hořčicí, utopence nebo klatovskou klobásu a povídal si se mnou. Popravdě mluvil spíš on než já a nejčastěji o tom, a to je v tuhle chvíli obzvlášť důležitý, jak se mu ještě jako pikolíkovi u Zlatýho orla poštěstilo obsluhovat jeho jasnost kronprince Rudolfa. Já jsem z toho pochopitelně neměl pojem, ale Dlask se při vyslovování jména následníka trůnu dmul jak oficír na velký parádě a pokaždé nádavkem připojoval i svý profesní ponaučení. Měl 3 a člověk je nezapomene do smrti. Jíst a pít se bude vždycky. Káva stojí nad pivem. Ten pravý Kellnermeisterschaft se ukáže teprve v hotelu na úrovni. V tu chvíli ho taky výčepní bor přerušoval otázkou, proč že si takovej klenot moudrosti u Zlatýho orla nenechali. A protože už měl povětšinou načepováno, podával mi džbán se slovy. Zde je, prosím pěkně, 12 pod sněhem. Když teda zrovna nešla jelenovi pěna od huby. To říkal, když špatně narazil sud a pivo mu moc pěnilo. Všechno končilo tím, že Dlask vykřikl, že může nakrásně odejít, protože má nabídku z Drážďan, čili restaurantu 4. cenové, co stával na Richtářce u Saského mostu. A oba se zhádali, ještě než se za mnou zaklaply dveře. Jak došlo k tomu, že Dlaska nechali obsluhovat korunního prince, jsem se nedozvěděl ani tehdy, ani později, když už jsem pracoval a chodil si k němu pro rady, to už ryze do praxe. Já jsem si totiž k nelibosti celé širé rodiny usmyslil, že se ze mě stane číšník. Co číšník? Všemi hosty váženej vrchní. A ve 46. roce jsem proto nastoupil do Vídeňky, kavárny na sadech 35. Když si na to dnes vzpomenu, to vám byl svět. Nádherně, nádherně starý svět. Tehdy jsem nic takového pochopitelně neviděl. Všechno mi sice přišlo krásný, ale tak nějak obyčejně krásný. A já myslel zejména na to, jak správně proplout mezi tonetkama a hráči biliáru a nerozlít přitom kávu na podnose, protože, a je to trochu legrační, mně se vlastně už od narození třesou ruce. I v klidu. A považte, to je pro práci číšníka naprosto nevhodná průprava, pokud teda zrovna necukruje štrůdly. Ale dnes, svědomím toho,
6: co všechno se s pohostinstvím v dalších letech stalo, můžu s naprosto klidným srdcem prohlásit, že v celý Plzni nebyl lepší podnik než Vídeň. Noblesní časy z ní totiž pořád ještě nevyvanuly. Ani 6 let pod Hitlerem nedokázalo ze závěsů a čalounění vyhnat tu krásnou vůni kořeněných viržínek. A my jsme i v těch chudých poválečných letech, kdy zásobování vázlo a jídlo se schánělo těžko a ještě na lístky, servírovali pod dohledem přísného vrchního Smetany, co se mu kvůli jeho německý manželce říkalo cáne, překapávanou holandskou kávu, domácí štrůdl se šlehačkou a především, aby podnik dostal svýho jména, tak pravej sachr. Ten se snažila 15. den v měsíci dodat špedice z Rakous. Jistě pokaždý se to nepoštěstilo, ale kazety, co se v nich sachrdort dovážel, tak ty mám schovaný dodnes. Je jich 23 a všechny plný rodinných památek. Ovšem pozor, nenechte se mýlit. Zmiňovaná fotografie s Masarykovou limuzínou je teprve začátek. Vy tomu asi neuvěříte. Nikdo tomu nechtěl věřit, když jsem se to ještě pokoušel vyprávět, ale můj dědeček byl cokoliv, jen ne obyčejný živnostník. Tady se o průměru nedá hovořit na žádnej pád. Pravda, začínal sice s výrobou koňských postrojů a nikdy s ní nepřestal. Byla to přece jeho srdeční záležitost. Ale to gro představovali kočáry, svýho času tak výjimečný vozy, že Habsburg udělal z firmy Malík dvorního dodavatele. Dědečkovo loukoťový kola se točily na výstavách v Londýně, v Bruselu i v Chicagu. A v kočárech, co se vyrobili v dílně u Jána, jezdil anglický král i perský šach. Ostatně v rodinném dědictví schovávám taky řád na zelený stuze, co dědeček obdržel za zakázku pro dvůr Teheránu. 5 cípou stříbrnou hvězdu s hlavou zlatýho lva. Potom vám ho ukážu, jestli o to budete stát.

0: Dnes už se proto pochopitelně nedivím, že na mě otec kvůli mýmu rozhodnutí zanevřel a že do Vídně nikdy nevkročil. Jistě musel se stydět, kdo by to viděl, aby si dítě z bohaté rodiny vyvzdorovalo práci pod úroveň. Po válce se navíc obchodům nedařilo a on očekával, že mu v podniku pomůžu. Ale co já? Co já bych zmohl? Mně přece nebylo ani 20. Bez zkušeností bych mu byl platnej jako mrtvý mu zimník. A podnik po 48. bez tak zabavili bolševici. Takže všechna rodinná snaha by vyletěla komínem s mým přispěním. I bez něj. Nemějte strach. Já vím, proč to všechno vyprávím. Přišel jste kvůli 53. roku a hned se k němu dostanu, ale bez souvislostí by nic z toho nedávalo valného smyslu. Začínat se má od začátku a proto je potřeba udělat další hrabalovský zastavení. Hlavní postava jeho knížky se jmenuje Jan Dítě. Pracuje jako číšník v hotelu Paříž. Vidíte tu schodu? To máme Hamburg a Vídeň u mě a Paříž u Hrabala. Uznejte, tohle přece nemůže být náhoda. V hotelu Paříž se dítětovi naskytne příležitost obsluhovat císaře z Habeše. Dostane od něj řád ve tvaru hvězdy. O něm už tady byla taky řeč. A potom ho vedení křivě obviní z krádeže zlatý lžičky. Tak v tomhle případě by jediný rozdíl mezi mnou a dítětem byl ten, že v kavárně Slavia zlatý lžičky nikdy neměli. Ovšem pozor, tady není řeč o pražský Slavii naproti zlatý kapličce. Mluvím o kavárně v bankovním paláci na Plzeňském náměstí Republiky. Dnes tam sídlí Česká pojišťovna. Ale já si ještě pamatuju dobu, kdy mýval v přízemí svou filiálku oděvník Nehera. Maminka u něj nakupovala letní šaty podle francouzského střihu a bez rozruchu se to neobešlo. Paní Malíková, vás by nepřehlédli ani na Šámzelize. Paní Malíková, nebyla vy jste v minulém životě Pařížanka? Vždyť vy i Radbuzu změníte v Sénu. Lichotilí prodavači mezi tím, co se točila před zrcadlem a co vím. Kavárna v prvním patře fungovala už tehda. Z kraje 50. let, když jsem v ní obsluhoval já, se už pochopitelně k Nehorovi pro oblečení nechodilo. Dopadl jako můj otec, podnik mu znárodnili a přejmenovali. Slavia ale v provozu zůstávala. Pořád se snažila zachovávat jistou úroveň. A vedle toho měla ještě jednu nespochybnitelnou výhodu. Nad kávou se u nás o politice nemluví ani zdaleka tolik, jako nad pivem. Mě totiž nikdo nevezme, že hořký pivo zkrátka svádí k hořkým řečem, kdežto poctivě, ale opravdu poctivě upražená káva a dezert navrch mysl spíš oblaží a povznesou. A proč si potom kazit chuť? Hospody jsou navíc družný, to se k jednomu stolu posadí 5, 7, 10 hostů a mnohem s nás dojde k tomu, že slovo dá slovo a nepříjemnost je na světě. Kdežto do kaváren, do těch se chodí pro neškodný babský klepy nebo na schůzky po dvojičkách, kdy se sedává v šepotu a nebo úplně solo s novinami. A protože bolševika chytal amok z každého křivýho slova, co na jeho adresu zaznělo, bylo rozhodně lepší pracovat v kavárně než v hospodě. Toho jsem se snažil držet. Ale bez tak mi to nebylo co k čemu. Když v červnu 53. přišel bolševik s tím, čemu vyříkáte měnová reforma, přišlo spoustu dalších o úspory. Škodováci se naštvali a obsadili město. Hlavní srocení Škodováku sice probíhalo před radnicí a člověk by si řekl, že když má Slavia balkón na náměstí, není potřeba udělat jediný krok a bez tak získáte přehled o tom, co se venku děje. Ale nenechte se mýlit. Já jsem si myslel, že se jedná o manifestaci za lepší příští, protože těch se v té době pořádala celá řada. Vedle toho, pro číšníka se v provozu najde úkol vždycky, to nemusí u stolku sedět jediný host. Je potřeba vyměnit ubrusy, vyčistit kávovar, dosypat kávový dózy, zkontrolovat sklo, vyčistit lžičky a tak podobně. Na náměstí jsem se proto dostal, až když mi řádně skončila směna. Měl jsem domluveno se starým vrchním cánem, co tou dobou dosluhoval ve spustlý Vídeňce, nebo taky Plzeňce, jak je ctěná libost, že mi předvede novou mašinku na moka kávu. Pravou Itálii od Bialettiho. Pořizoval jich 5 ještě za starý peníze. Nevím, kde je sehnali. A potřeboval jsem se proto dostat na sady. Dav mě ale nepustil dál než na roh ze Solní ulicí. Dědeček tam mýval reprezentativní prodejnu s postroji a koženým zbožím. Pravda, já ji nezažil, ale podle otce mezi všemi těmi brašnami, aktovkami, sedly a lodními kufry stával uprostřed obchodu i vycpanej a osedlanej vraník. Ovšem, ten den se nešlo podívat ani do výkladu, protože mezi katedrálou a radnicí byla hlava na hlavě. Tam jsem se také dovtípil, že se na žádnej pád nejedná o mírovou manifestaci. Dav skládal vlaštovky z bankovek a posílal je do vybitých oken radnice. Mince dovnitř metal v papírových sáčcích. Užijte si je ve zdraví, křičel a hned na to se dožadoval, aby mu peníze vrátili. A já jsem se raději klidil. Slavii tehdy vedla Jarka Vejvodová, statná čtyřicátnice, co jí manžel po 48. pláchl do Mnichova. Politiku ale zatím nehledejte, on utekl kvůli spronevěře a Vejvodová měla od té doby strach, aby jí za manžela v cizině něco nepřišili. Až z toho propadla cukru, aby si, jak říkávala, obalila nervy. Vás to možná u ženy nepřekvapí, ovšem pozor. V tomto případě závislost dosáhla nečekaných rozměrů. Ona, Vejvodová, dokázala na posezení spořádat celou tabulku, i dvě, jako by jedla housku se salámem. A to se nejednalo o dvakrát dostupný zboží. A šlehačku? Tak tu si návdavkem cukrovala krupicovým cukrem a jedla jí z misky na přesní dávku. Když jsem druhýho dne přišel do práce, s obalováním nervů asi zrovna skončila, protože na pultu ležel zmuchlanej staniol. Ale nezdálo se, že by jí to tentokrát bylo co k čemu. Jeníku, pověděla mi s uslzenýma očima. Jeníku, ztratila se nám sada dezertních lžiček. Protože jak ve Vídni před měnou spěšně objednávali italský konívky, my do zásoby pořizovali kavárenský servis. Popravdě, když se dopoledne ve Slavii objevili ti dva, i já jsem měl zprvu za to, že si jdou pro Vejvodovou. Však taky propukla v pláč a zaklínala se, že se ty lžičky najdou. Jenže oni si přišli pro mě. Protože jsem se zúčastnil protistátního shromáždění před radnicí. Jistě, vysvětlovat, že jsem se jen snažil dostat do Vídně, bylo naprosto zbytný. Tehda i kdykoliv později. Navíc mě zradili moje ruce, protože tajní se nakonec vedoucí zeptali i na ty ztracené lžičky. A potom si toho jeden všiml a pověděl, podívej se, jak se mu ty pazoury klepou. Ten má v tom nádobí určitě namočený prsty. Ačkoliv mě se, a o tom už tady taky byla řeč, ruce třesou celý život. Vy tomu neuvěříte, ale kvůli ztracenému servisu a kvůli tomu, že jsem se objevil u radnice, jsem dostal 7 let. Já, syn a vnuk živnostníka, co se o politiku nikdy nezajímal, jsem byl pro bolševický soudce potomek buržoustů. Svou přítomností před radnicí podněcoval hanobení státu a strany. No jistě, nesmysl. Ale dohadujte se s hluchým. Daleko se nedostanete. Že mám podle bolševika křivej původ, s tím jsem se navíc uměl smířit. I s tím, že mě za dědečka a otce chtěli strestat. Ale že mě nařknou z krádeže lžiček, z rozkrádání podnikového majetku, nebo jak tomu tehdy říkali, to se mě opravdu dotklo, protože já jsem si ani jako kluk neutrhl kolekci z vánočního stromu, když jsem k tomu nedostal od otce svolení. Skončil jsem ve vazbě na Borech a po soudu na šachtě v Jáchymově. Věřím, že to by vás zajímalo, ale pokud se nebudete hněvat, vracet se k tomu nechci. Nejsou to nejsladší vzpomínky. A pěkně to napsal přece Hrabal, ačkoliv jistě řadu věcí upravil, lecos přibarvil. Pojďme si raději povídat o něčem příjemnějším. Například o čokoládových lanýžích, co si hověli v polštářích z našlehaný smetany jako maharádžové. Nebo o cinkotu lžiček, když se s nimi ponoříte do sklenice prokandovaný třešně. Nebo o bublinách v černým těstě sachru. Všiml jste si někdy, že předtím, než se usadí, dělá logr na čerstvě zalitý turecký kávě duhový bubliny? A víte, že byste při míchání čaje nikdy neměl zavadit kovem o vnitřní stranu šálku? Že smetanu je lepší ke kávě servírovat ohřátou? Že kostku cukru vymysleli v Čechách? Proč jen si nemůžeme vyprávět o těchto věcech? Už před očistcem v dolech na Jáchymově jsem se snažil držet Dlaskova druhého ponaučení. Káva stojí nad pivem. A opravdu, ještě z kraje 50. let si kavárny udržovaly dekorum, určitou úroveň. Když jsem se ale v 60. roce vrátil, o kultivovaný obsluze nemohlo být řeči. Ani tehda, ani později. Popravdě proto vůbec nerozumím tomu, proč se o té době dneska hovoří zrovna jako o zlatých letech. Zlatý přece nebyly, na žádný pád. Kellnermeisterschaft, to mistrovství noblesní obsluhy, co o něm mluvíval číšník Dlask a co bylo mou životní štací, zmizel. Z číšníků se stali pinglové a pingl se nakonec stal i ze mě. Skončil jsem totiž v Hamburku, ovšem pozor, už dávno nešlo o Hamburg. Jmenoval se Rasija. A z doby, kdy jsem karosáři chodívali na pivo a klatovskou klobásu a kdy výčepní bor uměl z pípy vykouzlit jelena pod sněhem, zbyl leda hořkej šmak nakvašenýho číšníka Dlaska a otlučený stoly. A i ty později vyměnili za umakart. Na to jsem každý den cestou do práce musel projít kolem omšelýho nápisu Malík a synové, karosářství, ačkoliv okna dědečkova podniku byly zabedněný dřevem a dům byl prázdnej. Ten dům nad Línou Radbuzou, odkud vyjelo Masarykovo Hispáno, kočár perského šáha i vagóny pro vůbec první městskou elektriku, co ji projektoval ještě František Křižík. Jenže to v dnešní době už nikomu nic neřekne. Ani v Plzni. Než kvůli kdekoliv jinde v republice. O tom už tady taky byla řeč. Začínat se má od začátku a končit se má koncem. V Hamburku jsem zůstal až do chvíle, kdy ho bolševik kvůli stavbě křižovatky pod pivovarem poslal k zemi. Bylo to jen krátce před revolucí a tehdy už byste u Jána nenašel ani naše dílny. Zbourali je taky. Ten malej kousek města mezi řekou, železnicí a pivovarskou branou, ten nádherně starý svět se tím změnil k nepoznání. A považte, kde kdo si už ani nevzpomene, kde přesně hotel u města Hamburku stál. Já to ale vím, a zdaleka nejen proto, že mám v kazetě od Sacherdortu schovanou starou fotografii. To místo vám můžu ukázat, jestli o to budete stát. Bohumil Hrabal tam poprvý slyšel příběh svýho anglického krále.
1: Tak to byla povídka v kazetě od Sacherdortu, kterou napsal Vratislav Maňák. Učinkovali Marek Mikulášek a René Přibyl.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Výstava před vědeckou knihovnou v Plzni připomíná 550 let od počátku knihtisku. Ve Zbyroze na Rokycansku dokončili stavební úpravy městského hřbitova. Zítra bude zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo, teploty do 23 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petra Broučková. Nejstarší přesně datovaný tisk z českých zemí a současně 550 let od počátku knihtisku v Plzni připomíná venkovní výstava studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Západočeského muzea. Do 29. října je volně přístupná před hlavní budovou knihovny ve Smetanových sadech, uvedl mluvčí knihovny Milan Hříský. 14 panelů představí prvopočátky plzeňského knihtisku, knihtiskařské dílny a jejich tiskařskou produkci. Součástí plzeňských oslav vzniku republiky budou 28. října komentované prohlídky expozice věnované dějinám plzeňského knihtisku v prostorách knihovny. Rezervace na prohlídky se otevřou 5. října v 9 hodin na online systému Go Out. Ve Zbyrohu na Rokycansku dokončili stavební úpravy na městském hřbitově. Jak uvádí město Zbyroh na svém webu, zrekonstruovaný prostor má návštěvníkům přinést vyšší bezpečnost i pohodlí.
2: Dělníci na hřbitově položili nový chodník z tradičních žulových kostek a vedle schodiště vytvořili bezbariérový dlážděný nájezd, který usnadní přístup na starý hřbitov. Nové ohraničení získalo také okolí pomníku s křížem. Na stavební práce teď navážou ještě parkové a sadové úpravy, při kterých zahradníci vysází menší keře. Ze Zbyroha na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Česká vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů nijak nezlehčuje postoje vůči Rusku. Řekl to v reakci na vyjádření ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponormajovové, podle které Česko zmírňuje proti ruskou rétoriku. Šťastný zároveň odmítl, že by koalice nepostupovala proti Rusku jednotně, jak uvedli zástupci opozice.
3: Skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům, co se týče postojů vůči Ruské federaci. Vnímáme Rusko jako agresora a po dobu války na Ukrajině skutečně například motoristé mají jasně v programu, že odmítáme jakoukoliv diplomatickou či obchodní spolupráci. Sport.
1: Čeští fotbalisté se utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. Večer v Ovědu nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti domácím Španělům. Ti v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů po sobě neprohráli. Duel Česko-Španělsko začne ve 20 hodin a 45 minut.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, zpočátku místy mlhy, během dopoledne oblačnosti přibyde, odpoledne pak bude většinou oblačno až skoro zataženo, večer se může ojediněle objevit i přehánka nebo slabý déšť. Teploty 20 až 23 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/26 na Rokycanské ulici v Plzni je uzavřen sjezd na Kyšice. Objížďka vede přes Doubravku a Červený hrádek. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Měsíc je jak zlatá bula sicilská. Storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy, a to založení je opravdu královské. přes 250 metrů na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura sloupy. Však se také Kačině říkalo v době chodků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické, ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOM, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno, a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina tím proslula. A pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků, oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu, a to bylo třeba bruslení.
0: A my se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně se to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny Jana Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasný záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam předkojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne, jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono, uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval a novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora a vlastně na konci té obory na kopečku uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí. A ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, který se přátel posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady, zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to tak je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Ono, když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Wörlitz, čili ještě dřív možná než Lichtenštejn na Jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci v Rižinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie a z Německa a pestrolisté dřeviny jako javor klen v odrůdě Leopoldy, konifery vysázené, takže ty intrukované dřeviny tam fungovaly trošičku podobně jako v Lednici. Podívejte se, tady to takhle krásně roste a běžte do Nový dvoru, tam máme školku, tam si to běžte koupit.
0: Takže to byla vlastně propagační akce.
2: Přesně, oni byli hospodáři, že jo? Takový ten sen žít v té krajině bájné Arkádie, kde v dálce se skví chrámky a pasou se tam ovečky, ale současně jako hospodaři tak abych si to mohl dovolit v době, kdy nebyly žádné evropské nebo jiné dotace na stavbu takovýchhle věcí, tak museli se prostě umět otáčet. Čili ta krajina nebyla jenom krásná, ale musela prostě fungovat i ekonomicky. Lesy museli poskytovat dřevo, v rybnících se chovaly ryby k odlovu, na pastvinách se pásly ovce a krávy a celé to fungovalo jako jeden celek.
0: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
2: Já vám děkuji, naslyšenou.
0: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
1: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hraběc vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
0: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo. i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
1: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle, neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo? To vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny, a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí, a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla, a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou Horou.
0: Jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná Hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jdu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný, a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
0: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
1: Připomenu jednu věc, a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten chotek pořád na té Kačině objevuje.
0: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat. Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
4: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme metu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15. dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvělé a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné bylo to, že vlastně jsme mohli se rozdělit o ty náklady. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak na tom budeme v příštím roce, tak nám přišlo vlastně nepatřičný utratit 10 000 za oslavu, ale zároveň jsme to chtěli nějakým způsobem oslavit, což se stalo.
1: A bylo i letos veselo. Vážnost údajů vztahujících se k přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností to nesnižuje. Martina Škrdlantová, vedoucí advokačního oddělení v Metě, nezapomíná zmínit, že v minulém školním roce 25-26 je ve věku 15 až 19 let 74 135 mladých migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
3: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
1: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
3: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra, neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopní se o to středoškolské studium ucházet.
1: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
3: Ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouštějí ten systém nebo opakují roční. Ty školy nedokončují.
1: Přestože se pomoc a podpora ve vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně povedly, tato opatření, která spoléhají na Lex Ukrajina, otevírají zároveň několik problémů.
3: nejsou potom dostupné dětem s jiným mateřským jazykem a stejně tak nejsou dostupné ani ukrajinským uprchlíkům s jiným typem pobytu, kteří se potom neřídí vlastně lexem Ukrajina. No a my potřebujeme najít způsob, který by byl spravedlivý pro všechny a který by všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
1: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
3: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
1: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
4: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
1: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
4: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co jste teďkon zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teď s úsměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
1: Uplatněný. Jste spokojená s tím, co děláte?
4: Ano, momentálně jsem zaměstnaná, dělám teď obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená. Zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
1: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
4: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla, určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
0: My a oni.
1: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Mety Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
2: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního kurzu, což je ten model, co my teď už po 10. budeme realizovat, nebo typem 0. ročníku, nebo nějakým typem 10. ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit 10 až 100 tisíce.
1: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
2: Jsou nějaké studie od Park Research, že člověk, který má dokončenou střední školu, za svůj život přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji podalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je a dostali ho, takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už tím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání, protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější, chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
1: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Mety. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
5: Mě do Mety převedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Tahle ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
1: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
5: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
1: Může Meta poskytnout rady a pomoc všem?
5: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
1: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
5: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí.
0: My a oni.
1: Dobrý večer, co vy tady?
6: Alena, moc se mi tady líbilo, naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
1: Proč vás to téma zajímá?
6: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teď jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišli ve starším věku a tak.
1: A dál máme paní?
7: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila tými vyprávěními těch mladých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
1: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
7: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
1: Naše meta je, aby meta nemusela existovat. vtipný závier, ktorým autori Smety ukazujú, že majú blízko k jazykovým chríčkám. Tak, ať sa im tráni splní. Na príští požad Mia Oni sa teší Goran Kavoljačan.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
4: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů. Sport.
2: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
5: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěle jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
2: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
6: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? Prvního ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.
3: Už nejsem

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barrandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i sólového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes. Pan Vladimír Mišík.

Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce

0: debituje Jan Sebastian Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastian Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

0: večer.
1: V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristovao je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neuhaus Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Ztraceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neuhaus Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně pro kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech 5 premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí 5denního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Oviedu zhruba před 15 minutami. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz, nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla, je tam hustý provoz, zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody, a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že oschvěle ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku, tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou, a hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru, tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. Jo, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit z hora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobby redaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Jsme asi jedna z nejstarších a možná i největších.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vám večer s Teskou dát koňům v řece pít.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože vrabečkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zasklo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníku na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde není se jí trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo a hlavně na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
7: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád, takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: Tohle blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout a to proto, že Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
7: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
11: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
12: No ale já jsem ho tady nikdy neviděla.
11: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak předčasem moc ve zlým rozešli.
13: Tak já už napoju.
14: Vlázni, kam by si chodil? Ty se tvoje přišel, člověče, posadit se něco si dáš mít, ne?
15: Jenže má ti mi kladla na srdce, abych tady nic nejet.
14: A co ti mám, má ti co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
15: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
14: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
16: No. Zrovna tady no. Stála, jo?
14: Jídlo, je tam nějaký?
16: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček?
14: No, dál.
16: Pak by tam byl ještě turistický sámeček.
14: A je ty brev to něco teplýho chci.
16: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
14: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
16: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
14: Nechceš to, neposlouchej, je takový trdlo venkovský.
15: No ale já musím
14: patit s tím. No ale já, se mečíš jak meda akorát. Na návštěvě tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
15: No, o čem?
14: O čem? To je divnej, o čem? Co mistr?
15: Jaký mistr?
14: Máte snad nějakýho mistra?
15: Jo. Máme.
14: No, vidíš, tak ten, co dělá.
15: No, tak co s ním má bej?
14: No, já ho neznám, znáš ho ty?
15: Jo. Znám. No a co?
14: Ale nic.
7: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
17: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
18: A máma?
17: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk, všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
18: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
17: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
18: No jo, Slávečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
17: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
18: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestarannosti. Promluv, no.
19: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
18: No proč pak?
19: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
18: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
19: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
18: No výborně. Poslední.
19: To si vezmi sváteční šaty.
18: Za prvé.
19: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci ženit, řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
14: Ty hambáři.
7: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu, v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
18: Už jsi doma? Tak co škola?
20: Normálně.
18: A ty? A byly už nějaký známky?
20: Ne. A ty?
18: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
20: Jo, měli.
18: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
20: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
18: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
20: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
18: Hm, správně. Jak?
20: No to uděláš, teda udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
18: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
20: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
18: No, vidíš, tady u té 3B žádný znamínko není.
20: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
18: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A no, co dál? Co s tím dál?
20: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
18: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
20: Ty mě.
18: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
7: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
18: Už abych šel.
21: No jo, máme nejvyšší čas.
20: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
21: Ano.
18: A vy taky někam jdete.
21: Jdeme na rodičovské sdružení.
18: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
21: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
18: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
20: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
18: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
20: Já jsem přítel školy.
7: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
22: Jiří, vy jste studoval, že?
20: Ano, i tak se to dá nazvat.
22: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
20: Ano.
22: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
20: Ano.
22: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
20: Ano.
22: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
20: No snad.
22: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
20: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
22: To jsme si všimli.
20: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Plzeň.
2: Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyudíte, zavařujete. Co manželka nesní, do lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme, zasedat si síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem, s Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirkova.
7: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti. Okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
11: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic cestou.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
11: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takovej dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
11: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
12: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená, důstojná gesta. Jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě, způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné, nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
13: Ne.
12: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
13: Nemám.
12: Aha. Čtete si?
13: Jo.
12: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci.
13: Nevíte, kolik je hodin?
12: Před chvíli bylo 6.
13: A kolik je teď?
12: Pořád 6.
13: Že by se zastavil čas?
12: Už jo.
13: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
12: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
13: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
12: Jo.
13: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
9: Jistě. Samozřejmě.
13: Pro mě?
9: No ovšem.
13: Třeba dát mi pusu?
9: Co? Tady chodí lidi.
13: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
9: No a nemohla byste omdlít?
13: Já? Proč?
9: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
13: Já ho znám, Lapiducha, no.
9: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala? No. Potom...
13: Já nevomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
14: Halo. Ne, proberte se. No tak,
9: a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
14: To nejde.
13: Tak ne.
9: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Když jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
13: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
9: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
13: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
9: No, a co?
13: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil
15: tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle. No pojď sem, nekňuruj a pojď sem, tej sánku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezou linkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, a uajs!
4: On jako z do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
4: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť toho začal hladit.
4: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
4: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
4: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
4: Hele, ale nedodný, fakt se mě líbí.
3: Si to domlujete, puste mě, prosím vás.
4: Nedělí,
3: fóry. Dejte ty ruce pryč, co si to... Stále do těrnej, chlap. No tak, blbečo jede. Puste mě, pro Krista pána.
5: A nejeď, nebo ti napasej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
6: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
7: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
8: Opakujte po mně. 29.
7: 29.
8: 37.
7: 37.
8: 22.
7: 21.
8: To máme taky.
7: 22.
8: No to už jsem říkal.
7: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
8: Do prd. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
9: Tak jak?
8: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
9: A vyhrá se?
8: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
9: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
8: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
9: No,

0: To je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
2: První jste vyhrál, dědo.
0: První.
2: Pane Vaňku, slyšíte? Pane,
0: dědo, prosím vás.
3: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
1: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
3: Tak naschledanou.
0: Naschledanou.
3: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte, pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupíš z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce no. metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale ten, když já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No.
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
3: no.
2: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě, dítě, zapomněla říct, že jsem diabetik. Tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím! Neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Boříškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barboříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tiší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči, nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. O pouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách, nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej. Ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád. Ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý, dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25, a to je opravdu příjemný a ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, my pěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový hice, že uschnou, že se nemusí sekat. No,
0: a, Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A já pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy. My to máme do křivoklátských lesů kousek. Ovšem, dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičko na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho. No, na ten, jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdím sem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no. A takže Jardo, podzim...
0: Můžu zůstat, ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už no. Ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibulem, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. A, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smrtelný jed, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubent, prepuber friend od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový jídlo.
0: 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků nebo nějakých speciálních?
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to si vás tady teď snažím představit, jestli jste to jí dával pravidelně, tak to teda...
1: No, já si teď dávám knedlíků 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak nějakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne. To ne, to určitě ne. Obovy, Kuba, ne. Já tu obovu omáčku a potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přidat trochu hub. Bramborečka, polívka, z houb, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. K tomu si ukrojit dva krajíce chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. To si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, si se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko. Zamíchat pěkně s vajíčkem, no to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky, přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače, užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásný, no a potom ta zima, no, to už, musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi,
1: volá z Jesenicka. No, to je pro mě.
0: Tak povídejte, povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se tam bavíte o houbách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, bavíme se o podzimu, Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Podzim, krásný baví léto, pěkně, pikobelo. No, máte to na zemi, to krásný léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem neviděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřiby a nazbíral jsem krásné křemenáče osikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to si jdu kuchtit? No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady u Voda pod Bragerem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o ty houby přišel. Takže asi musím zase doma nazbírat
0: houby. Jakože jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: houbář. Rozdál.
0: No. Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu
1: ano,
0: let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré Rudé právo.
0: Víte no. Co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No, no a vy jste začal tím, že máte doma atlas. Nosíte ho sebou, nebo si vezmete tady někdy mám, nějaký mám, úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. Tak a jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl sebou, tak jsem to pozbíral sebou a přišel jsem domů a já jsem se z 5 druhů holubinek si udělal chmažnicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Bacha na to, jo. Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno o 8:30 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. No, týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírus.
0: No, jenom. Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ono, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. Ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda štěstí.
1: No, já ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Houby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl i posluchačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mně se to stalo jako v životě. No a ona je zhradná tím, že vás otráví. No a dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny a játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý. No.
0: Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moja. No,
1: poslouchejte, že se mám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda kolegu Honzu, no, Jana, nebo jak.
0: Mm-hmm.
1: No, a my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. On říkal, že se s váma poradí, no a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod, jako to na to, na.
0: No tak to jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě teda, když jste zmínil jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně. Tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat. 731 800 900. Volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Měšíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Račkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny. Západní Tatry, tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky, vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřevald, to je tady kousek od nás. Takže tam jsme se potkávali s dalšími jako spěchskou rodáky. No a když jsme tam jezdívali, tak jsme jeden rok jsme koupili, nebo kamarád koupil Atlas Hub a rozhodli jsme se, že uděláme ten den, nebo to odpoledne, nebo ten den od rána, my jsme chodili po snídaní a chodili jsme přes oběd a byli jsme kolem 2-3 hodin zpátky, že budeme sbírat úplně všechno. Fakt jsme, co jsme našli, to jsme vzali do košíku. Pak jsme přišli do toho autokempu, zabrali jsme jeden stůl tam před těma chatkama a vyložili jsme tam všechny ty houby. Samozřejmě mezi tím byly i ty jerovaté, ale my jsme právě měli ten atlas a dělali jsme takzvaný výzkum a průzkum. Tam lidi chodili, odbraceli oči, říkali, no to snad nemyslíte vážně, že to budete jíst. Tak jsme prostě rozdělili. Pravá, levá strana byla jerovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jerovaté zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, jmenoval se to nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubiny, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete. Tam musí prostě dojít k takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je takový, z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí a 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíjeli ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Horem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
0: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
1: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
0: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
1: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je takový před těma chřibama kousek. Ve Vřesovicích, tam jsme vždycky přijeli na motorce odpoledne. Zapadli jsme do lesa. Byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli. nazbírali jsme plnou tašku semenáčů, jelo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc, měl jsem tam, když si, já mám, pořád mám nějaké bejsky, teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno, ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, Fenečka, a měli jsme ji vždycky na volno, ona byla poslušná, protože jsem s ní měl i zkoušky udělné, tak jsme tam chodili po těch houbách, najednou se rozběhla, a v dálce jsem viděl medvěda, tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně, přišla teda a my jsme se tak dechovali z toho místa, že houby nehouby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyl tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
0: Dobře, Olene, no tak měli jsme to...
1: A teď ještě já jenom v momentích. Byl jsem předevčírem na Hřibech na Horní Bečvě. Tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli jsme čtyři dohromady, zase jsme kamarády nějaké, všichni my jsme měli plné košíky.
0: Olene, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
1: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
0: Přesně tak.
1: Ono, každá huba, to je každá dobré huba dodat. Jedla. Každá huba je jedla, některá jenom jedenkrát. Takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově, kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na Jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty psuchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, ale já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky, nebo na sádlo, na chleba jako. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám pět vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň dva, tři lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to hodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak, ale to je dobře.
1: Macha,
0: no.
1: Macha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak mi čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě. Jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co nám jdete na louce, nebo u lesa, jako ja? To je krásná kytica a ona ty kytice dělá i pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, ja? A voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
0: No, to jste řekl hezky.
1: Co bych vám řekl? Co bych vám ještě řekl?
0: Možná manželka, můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
1: No jejda. Loni jsem potkal dlouholetou kamarádku

0: ve Štarnově a ona měla plný tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky, šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlínek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů 2 hodiny nechá to pak ustát. No tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a tak jenom tak do 100 stupňů, vynikající, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky Omnia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já, manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, já, no, to jsou vám krásný čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakopnout o nějakou ostřižinu plazivo a mě by vám, já bych vám z kůže vyletěl, jak mě zabolí v koleně. No, dobře. To jsou taky věci.
1: Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte. Naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
0: Naslyšenou.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim? Podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory v těch, na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávali hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuju z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázali takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky, říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před 2 roky, protože to teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď, jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom do tom kytky a vím, že jsem jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty pod... A dělávala jsem si takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom spichovala tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové, a ovázané mašlou. A to jsem měla před domem líz, v tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu. Tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem ryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, je tak položená ta půda. No bylo to, a ta vůně toho, té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
0: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná příprava dřeva, i to patří k podzimu.
1: Ano. To všechno k tomu patří, takže takhle to je. No, takže.
0: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko, tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku. A
1: ano.
0: Vlastně ani nevím, kdy to přestalo a kdy už...
1: Víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy, takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel. Dřív to byla normální činnost, jo, v té domácnosti. Hospodyňky měly starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.
0: Zdravíme vás.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzimu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout jinou telefonní linku a tam nás čeká
1: pan Robert z Olomouce.
0: Pan Robert z Olomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho. Barevné listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečený brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když pouštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavilo teda ty houby, o tom mluvil, dneska jsem, jako našel jsem mají ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád zaznašel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže bylo by to na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budem vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takový ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak kaštany. Se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny. Nevím, jestli jste to někdy jedlo. Jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnaly z jiného důvodu, ale ne, nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připomnalo, mě to trošku připomnalo vlašský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že tam měl takovou zvláštní chuť. Jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskové ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trochu z těch ořechů, protože to jsou dva typy ořechů.
0: No, anebo no a mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písničko a dva bylo Daňka Listopad. To je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, Barevný stín, to dříve než přesky ty horcletí sníh, Barevný stín, a tak to pokračuje, strašně hezká písnička. No a pak se mě vybaví Mohelničák, jsme tam byli se ženou, která už teda není, jsou vdovec, není žádný stávně tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty Mohelničáku, takový to romantika, když jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme nespotremskou muziku, drželi jsme se za ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči a jsem mu hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě.
0: Dobře.
1: A oni tam tak spali všetci. Ne?
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál. Teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

To ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovezení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa. Napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, tomu se říkalo kotulka na míchání těch švestek. Že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří, no tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku k tetičce jako. No to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa. Tak ta se jako odvážela do cukrovaru do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase od tí, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, tomu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase na krmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, tomu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy. Na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou kukuřičným, jak se to říká, no, co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako, jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem chodila začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. Mm-hmm. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky jako děte, když to teď řeknu, tak říkají, babi, to není možný, že se to tak, že jste no, tak jako to dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. Mm. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, ta jako a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneska ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No, dřevěný rámeček.
0: Aha.
1: Ano, v jednom rožku v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byla uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinka ta houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako, bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti, museli jsme pomáhat rodičům. No, to se nedalo nic dělat, to se jako hrušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky, a co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břidlecovou tabulku, úkoly u petrolejky.
1: To jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co, říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
1: Ano, ale bylo to krásný. Ano. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se, nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako. Sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přezadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on poležil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To bylo úplně něco jiného, jak teď. Jako,
0: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
1: A já jako my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina, to jako naopak ještě měla jsem mladší sestřenici, no a chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jako že když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky, no a když neměl kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
0: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního nočního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme, v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
1: Nedovolala jsem se.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Mějte se moc krásně. Všechny zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o obyčejných podzimních vzpomínkách. Co jste jako děti dělali pravidelně každý rok? Paní Eva je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, já děkuji za přivítání a zdravím všechny, kdo poslouchají.
0: Tak si zkuste vybavit jeden podzimní den vašeho dětství. Kde jste byla, s kým jste byla, co se tehdy dělo?
1: Mě nedá vybavit, ale jako úplně malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédskej. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky. Takový ještě ty teplý, rozpečený švédsky. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to, jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, zmenili fousy a ždovíkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil, zelí se taky nakládalo. No.
0: Někdo zmiňovala, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky to jsou přece žampiony a neřekla jste pečárky?
1: No, ale švestky. Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
0: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky?
1: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimou se takhle...
0: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
1: No, to víte, že zelí nakládáme. Teď zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
0: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba. A dáváte tam ještě ty jablíčka?
1: Jak se... Ne, jenom sůl a kmín, jo. A přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo. Jo,
0: tak budete zdravá.
1: Dávám to do flašek.
0: Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky kyselému zelí.
1: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
0: To je dobře. Ano.
1: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zelí, to je něco. No,
0: už má letitou
1: potom,
0: tradice.
1: No, to červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no. To patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, Ale u nás, jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem, takže já chodila jenom okolo cesty. No. Ale jako vždycky jsme houby přinesli, no. A teďko tady zase chodí mladí na ty houby a baba nakládá a suší.
0: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
1: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
0: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzem má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale strnek. Takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ze švestek nedělali jenom slivovici, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne, nebo... trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestka trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo? To bylo taky dobré. No
0: tak teda.
1: To byly vína prostě,
0: co?
1: Ale ještě
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No, podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantémy spojené s jako hřbitovní kvítí s podzimními návštěvami hřbitovů, že? Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče, za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili, jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, pak jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus chryzantémy.
1: To je všechno dohromady.
0: No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To ano. Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No, tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dál. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano, bylo to trochu nebezpečné.
0: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam

0: nasypali prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízeň řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně zamrazu, takže mrzly ruce u toho. Tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali, teď se to dělá z dýní, ty helloweeny, jo. Ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
1: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuju, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali, opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
0: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. A ještě vás musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
1: A víte co, za tu pochválu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku nebo Jiřího Korna.
0: No, to je těžko teď rozhodovat. A dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
1: Dobře, je váš. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky ukončí, završí paní Ema, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo, slunce a podzim pro mě začínal tím, že v potoce, kdy jsme se koupali, zašly takové zelené řasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašel, úplně jsem byla to alergická, tak jsem radši šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to se byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašela, to krouhání a šlapaní. Ale to jsem milovala strašně. Když jsme přijeli na paseky, dávala k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec, tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křížali se tomu říká na Valachách a to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty, tam bylo třeba 5-6 roštů, sousedí donesli pytle ovoce nakrajeno a jsme to skladali a to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak jsem zobala. No to je jediná věc z podzimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem tady to strašně. Jste tam? Jo.
0: Ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to měli doma nebo to měli někde vedle ve stodole?
1: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
0: udělaný. Takové sušírny.
1: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
0: Ano, tak to.
1: A tam se sušilo to ovoce pro celé Valašsko, já říkám vždycky.
0: Byla jsem v Bílých v Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. Událozu, které se sešla vždycky celá vesnice.
1: Děti, a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, a když tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
0: Dobře. Paní Ema, musíme se rozloučit, protože čas pokročil. Bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy. Takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
1: No, bylo to konečně, po dlouhodním jsem se zase dovolala časově, protože já přijedu pozdě z práce, jsem moc potká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
0: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště, ať se vám daří.
1: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě, mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příště rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půlní, to je něco nádherného, opravdu.
0: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuju za všechno zavolání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barbuříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo? Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Říká to já
4: schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Když jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, schody. Proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu. Že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach, no tak představte si, co, jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovot Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
5: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda. Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
6: A je vrchní totál už je tady. To, abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný?
5: Kolik je 2×2?
6: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
6: Že nevím, jsou čeli, no.
5: Mě to oslovíš, Vidra?
6: Sorry, vole, pan čeli, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
6: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
6: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova pozl.
6: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
6: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
6: Hele, Tondo, bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
6: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
6: Prej chloubám. Hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
4: Pane učitel, já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
4: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
6: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami, rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano, Vidra?
4: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
6: Ty lego, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
4: No.
5: Petruško, něco z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil Lišku Bystroušku?
4: Jako, myslíte, kdo tu Lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
4: Operu, no... Teď jsem to měla na jazyku.
6: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vyprdlajs.
5: Lišku Bystroušku složil Leoš?
4: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
4: No jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
6: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
6: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
6: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
6: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečuk takhle na mě.
6: Je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
6: No
5: Petro, Liška Bystrouška, Leoš Janáček, Vidra.
6: Sociální demokracie. Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
4: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: No je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
4: Dostojevský.
6: Dostojevský je nahoře.
5: Co to je Dostojevský?
6: Ruská trojka.
5: Zločin a trest. Bratři Karamazovi.
4: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel že bych mohl být malíř. Jako v obrázky.
7: Jako pokojů,
2: nebo? V obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného, ještě už ani nevěhlám možná.
3: No tak počkej, Picasso, kubisti,
2: no jo, no,
3: že
2: to
3: mohl
2: jsem
3: si, mohl
2: nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějakých 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
6: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl Vocílka ze Strakonického dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No a to postupovalo během výkonu. Teď ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem přišel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady vám to nesvětli.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, vole, to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Čet jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To no. Mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak, nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku. No, no, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No, takhle to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc. Ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl.
4: No a co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí.
4: No,
3: a nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrtí kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: No tak teď to není jenom pro děti, že jo? To je, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se kouknul, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí Lišky Bystroušky, jak Liška vytuneluje stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty Lišky Plyšové, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojejí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No,
3: s těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mi přinesl vy, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Já jsem nějaký páral nebo co?
3: Nás, tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jinýho, ne?
3: Já nevím,
4: a tady
3: co.
4: Mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniku. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. No, to je western, to by se z toho, jste se z toho
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A podědil jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl steklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutný, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: ale chceš nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že si něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Nedřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich 4letým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchýně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
5: Jdeš pozdě.
6: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
5: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám 7:30.
6: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
5: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický, víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
6: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
5: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
6: Budeme se hádat, že jo?
5: Já tady sedím,

0: místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči, víš?
1: No, říkej.
0: Koukám, vidím se živá, zdravá, jediný, kdo je tady na omdlení, jsem já.
1: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo?
0: Jo, pozor, ono se něco stalo.
1: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
0: Prosím tě. Jo, tebe.
1: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bychom se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
0: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starém železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
1: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
0: No, ono to nebude tak horký. To by musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo?
1: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
0: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
1: No takhle duchaplně jsi mě před mnoha lety klofnul ty.
0: No vidíš, a stačilo to.
1: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
0: A co ty?
1: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
0: Ty jo!
1: No a on utíkal za mnou.
0: Nevrávoral.
1: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
0: Víš co?
1: No?
0: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prkotinám hádat.
1: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
0: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
1: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večeři.
0: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
1: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
0: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
1: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
0: Ten u těch popelnic?
1: Ne, ten vedle.
0: Ten v té bundě?
1: Jo, ten v té bundě.
0: To musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
1: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
0: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
1: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
0: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na něj v tramvaji musela dělat nějaký oči.
1: No, jen pokračuj.
0: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
1: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
0: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádnej mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlížet, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
1: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
0: Za mnou ženský před baráky nechoděj.
1: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
0: Ježíš, už je to tady zase, no.

0: mě dotýká.
1: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
0: A jak ti vyšla facku? Jak to na Vlachovce? Protože jsi štipnul.
1: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
0: To víš, že to vím.
1: No. Jak to, že to víš?
0: Jsem ji štipla sama.
1: To mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
0: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ty to je takový nádherný kotlety.
1: Tak já jdu odevřít.
0: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
1: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Válku. Au, jau, au. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty. Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty.
3: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc. Mě také podvedli, já za nic nemůžu. Sundejte mi tu botu.
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
5: Já tě zvu na slavnostní večeři.
6: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
5: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měl zlomenou tu nohu?
6: Ty jsi blbej.
5: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
7: Bordel erotický.
6: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
5: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc Kon pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
6: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
7: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
6: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky, jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
5: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem. Taky. Podívat se na blízkej hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ta ti mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele. Manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace říká, pane Novák, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně 3x denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol.
5: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez poz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.